0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Radio 1.
2: Come on, baby, light my fire.
3: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Radio 1?
2: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
3: Tak to je jiná.

0: cítíte ten
1: klid? Radio 1.
2: Ah.

snap. Got your boy.

Nick.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také jako digitální vysílání a na podcastech.
0: Tam taky?
2: Tam taky.
3: To je Rádio 1.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Tohle škoda.
1: Čekaj, takhle, no, to je pravda.
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

0: to můžete.
1: Tak můžu říct. Tako za mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, nebo jak?
0: No, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takový.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
1: Aha,
0: a tak to bude,
1: jo a jo, to
0: takhle jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak, to je všechno.

6 hodin a 5 minut, posloucháte Rádio 1, je středa, 20. května. Mimo jiné má teda svátek Zbyšek, no, tak kolik znáte Zbyšku, že? Samsara Spirals, skladba, kterou jsme se právě doposlouchali, která nám otevřela tu moji dnešní směnu Aside Away a Throwing Snow. A půjdeme dál. Holandský trio, který kombinuje jazz, repíky, nějaký ten drum and bass, spojili se Sam Veldrem a vznik z tohohle skladba Please Hold Me.

When I'm Gone, to je písnička, která právě dohrává na Rádiu 1 na svědomí, má Iwex Ratatat. Podobnost s Pokémonem, asi čistě náhodná. Každopádně, kdyby vám uteklo, co jsem hrál za písničku, anebo by vás to zajímalo, anebo jste mi prostě nerozuměli, všechno můžete nalézt na webu Rády 1 v sekci tracklisty. Dneska mi teda vůbec nejde tam psát. Neustále to po sobě opravuju, tak doufejme, že to bude v pořádku. Jdeme do Anglie. Inmost, elektronický duo z Anglie, takovej jako Liquid Drum and Bass, nevím, písnička Kosmonaut právě teď na Rádiu 1, trošku zase se roztančit.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
7: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
8: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
7: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
8: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
7: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
8: A vstupné je zdarma.
7: Více informací najdete na praha.eu.
8: Vaše hlavní město Praha.
9: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Reklama na Radio 1.

6 hodin a 23 minut. Enough se jmenuje skladba, která právě dohrála na svědomí. Má španělský hudební producent a skladatel, který si říká Nauleo, ne? Zpívá zpěvačka Adjalža. A my se pomalu vydáme v naší dnešní hudební cestě dál. A.G. Tracy, rapper z Londýna, z Brixnu. Pustíme se jeho nový singl Quaresma. Takže očividně ty doby, kdy rapeři pojmenovávají písničky podle fotbalistů, ještě nekončí. A do toho Arsenal vyhrál ligu, což je úplně nejvíc krásný na světě, že jo? To máme všichni radost, Gunners. To by mohl někdo složit písničku někomu z Gunners. Schválně se podíváme, jestli taková je. Ale teď jdeme na Quaresmu. A.G. Tracy na Rádiu 1.

0: hodin a 27 minut. Ten soundtrack se jmenoval Baby Girl a na svědomí má Barrington Devon Hendrix. 36-letý, samozřejmě výborný, geniální herec, kterým se taky říká herec, rapper je to hlavně. Herec to není vůbec. Rapper, kterým se říká Peggy, ale hlavně si říká JPEG Mafia. Opravdu tohleto je klenot rapový scény. Za mě strašně ho mám rád a jeho šestá deska, která se jmenuje Experimental Rap a vyšla vyšla teďka někde, jako třeba pár dní zpátky. Je opravdu jízda. Klidně si dejte. Zůstaneme ještě chvíli u rapu a pustíme se IDK, Ignorantly Delivering Knowledge. 33-letý rapper, odkud jinde než z Londýna. A jeho starší věc, která se jmenuje Devil. A pak nový Kneecap společně s Kate Tempest. Strašně jsem to rozjel po ránu na Rádiu 1.
1: Yo, kid, it's time.
2: Okay.

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny.

Juprek, česká elektronická kapela, jejich novinka Cockpit, doufám, že to znamená nový album. Velmi hezký. A půjdeme dál. Duo, respektive jako kapela, ale duo, které se jmenuje Ear, psáno všemi malýma písmenkama, z New Yorku, Jacques Pass a Jole Aftan. No, pojďme se to pustit. Ne plus ultra. Na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
10: Reklama na Radio 1.

zavři oči, promítnu ti na víčka pět.

Return to Sender se jmenuje novinka od Ibibio Sound Machine, týhle si skvělý afrobeatový, afrofunkový kapele z Londýna, a my půjdeme dál, protože s novinkou přichází také australská legenda The Avalanche. Skladba se jmenuje Together a kromě těch třejích Australanů, kteří tvoří Avalanches, jsou na featu Nicky Nair, Jesse Lanza a Prentice. Takže jdeme na to. Together. Rádio 1.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
9: Reklama na Radio 1.

to byste to neřekli, 7 hodin a 4 minuty mimochodem, že Balmain Tiger a písnička Home, kterou jste právě doposlouchali, je vlastně K-pop. K-popová kapela ze Soulu a velmi, velmi

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kate Tempest.

vyústila ve skladbu Irish Goodbye, novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus, jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je Asa 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

co nejdál novinka od bratří Orfů. Mám strašnou radost, že tohle se kapela se zpátky vrátila, i když je to pár let zpátky, co znám, ale konec. Fakt mám radost, běžte na jejich koncert vždycky. Je to hezký. Teď si pustíme starší věc, ale stará věc je Marek Větrovec. To se ještě rýmuje, to je skvělý. Rakesep, norský duo Turbjørn Brundtland a Svein Berge a jejich písnička Happy Birthday, kterou teda Markovi takhle posílám, ať si po ránu zatančí. Je 7 hodin a 15 minut na Rádiu 1. A ne na Rádiu 1, ale všude, že 7 hodin a 15 minut.

Tak tenhle ten hlas patří americkému producentu, hudebníkovi, který se jmenuje Rostam Batmanglí. Doufám, že jste řekl dobře, ale vystupuje hlavně jako Rostam, což je mnohem jednodušší na vyslování. Skladba Hardy na featu Clyro a my půjdeme pomalu dál a pustíme si kapelu z Chicago, ta se jmenuje Case Oates a ty nám, tam mě a vám, takže nám přináší novou písničku, která se jmenuje Bottom of an Afternoon. Jdeme na to.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Mezi ploty více

0: generální partner Innogy, hlavní partner Viatris, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
5: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
6: La Sara Fontaine,
7: Nair Fakira,
5: Moose Go,
8: Amorante,
7: Mete
5: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
9: Reklama na Radio 1.

za 10 minut z Philadelphia přes Leeds až do New Yorku. Cold Curt, kapela, kterou jste slyšeli před touto písničku, a skladba Burn, sourozenecký duo. Výborná věc. Oni sami říkají, že mají rádi Dead Grips, a kdo by taky sakra neměl. Love Rally a Will je právě věc, kterou dohráváte. Matika, mladá kapela, skvělá zpěvačka, strašně rád, že takovýhle kapely se zase vrací. A zase se tady dělá taková ta muzika. No a pak teda ten New York, to je, kterou si pustíme teď. Kapela Widow Speak, indíčková kapela. A ty vydali novinku, ta se jmenuje Soft Cover, a to je písnička, kterou si pustíme na Rádiu 1 právě teď.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus 10,5 litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
7: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Reklama na Radio 1.

Howdy se jmenuje tato kapela z Austinu v Texasu, nebo kapela, ona je to dvojice, šo? A už jsem zjistil, že už jsou na scéně 12 let, což je neuvěřitelný, protože si pamatuju jejich první EPčko. Každopádně letos budou vydávat novou desku, to se bude jmenovat Big World, a tohle je první single z ní a jmenuje se Try, Try, Try. Zůstaneme u kytar, ale přesuneme se do té šílené, tečkované Kanady. Mimochodem, když napíšete Engine Depotran do Google, tak vám celý stečkovatí. Taková zajímavost. Dáme si trošku mikrotonální hudby. Engine Depotran, skladbu Fabienk, fenomén posledních měsíců a naprosto unikátní kapelu. Hurá, jdeme na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Pivo, pivo, burger, burger,
6: burger, burger, pivo, pivo.
7: Nejlepší řemeslná piva, šťavnatý burgery a skvělá atmosféra. 24. května v Praze na Karlínském náměstí. Pivo a burger festival. Hrát budou United Flavor, tak si to piš. Neděle 24. května. Pivo a burger festival v Karlíně.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde?
9: Od lesa prodá auto u ESA.
11: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Labilita. Stabilita. Labilita. Stabilita.
2: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Bene Band, Lucia Piusi, divadlo Fejgele. Přijeď vlakem!
13: Reklama na Radio 1.

muzice a její deska Maitreya Corso, která vyšla před několika týdny, je opravdu nádherná. Poslechněte si celou tu desku od začátku do konce a to dělají s každou deskou. Ale tady opravdu projdete nádherným příběhem a Maya Hawke ukazuje, že je opravdu neuvěřitelně talentovaná holka. Jdeme na to. Love of My Life na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: No a než to rozjede Vince Staples, tak chci jenom říct, jeďte na Nefestík, já jsem hrál s kapelou a je to skvělý festival. A teď už Blackberry Marmalade, Vince Staples na Rádio 1.

Jasně, Vince Staples je určitě u řady z vás zaškatulkovaný jako rapper, tenhle ten 32-letý Kalifornian. Ale vidíte, Blackberry Marmalade, hodně zajímavý odstup od takového toho tradičního rapu. Deska Cry Baby mě měla být za pár týdnů, já se to rozhodně těším. Deska, která už je venku, je deska, která se jmenuje Majonéza a je od pražského dua něco. Alžběta Trusenová, Tomáš Tkáč a jejich novinka Mám ráda právě teď na Rádio 1.

Americká kapela z Illinois, Frico, a jejich novinka single Still Around z desky Something Worth Waiting For právě teď dohrává na rádiu 1. My si dáme Mňaulau a skladbu Spánok, protože to je něco, co mě hodně trápí dneska překvapivě. A pak si dáme starší věc Blood Red Shoes, It's Getting Boring by the Sea. A pokud se fanoušci týhletí dvojce, tak vězte, že Blood Red Shoes vystoupí 10.10. v Praze na Cargo Gallery. Tak to bude paráda. Zase kytáry na vodě. Ale teď tu Mňaulau, Spánok, Rádio 1.

Nosedive se jmenuje skladba od kapely, která má velmi specifický název, a to Man, Woman, Chainsaw. A my půjdeme pomalu dál. Get Away From It All, skotská kapela The Twilight Set, skotská. A tak nakopneme ještě trošku to ráno a musím pozdravit Dominiku Olivera a Valentínu. Dobrý ráno.

0: Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Reklama na Radio 1. Ah.
12: 8 hodin 44 minut a já se s váma pro dnešek budu hloučit. Do 9 jsem tam narval ještě Viagra Boys, Brutalismus 3000, Young Venus Generation, anebo Louise Dunforda, skladbu North London Forever, protože Arsenal včera vyhrál titul a je to paráda, všichni máme radost. Mějte se všichni moc hezky, dávejte na sebe pozor, uslyšíme se zase za 14 dní, když se nic nestane, do konce roku, už bývá jenom 225 dní, tak bacha na to a tuhle tu písničku posílám svému tátovi. Mějte se hezky a poslouchejte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Předkapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Buzz Beast Sound System. 27. května, Úprák v Akropoli.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
4: Mezi ploty! Více

0: ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
4: Reklama na Rádio 1.
5: Krásný dobrý ráno. Tak nějak pár vteřin po 9. hodině máte vyladěnou stanici Rádio 1, která vysílá z Prahy na pražský frekvenci 91,9, ale máme taky transmise do Plzně, Liberce a Českých Budějovic. V Plzni 97,5, v Liberci 98,7 a v Budějcích 100,2. A taky máme internet a na tom nás můžete slyšet prakticky kdekoliv na světě. Já se jmenuji Zdeněk Hnejka, jako většinu střed v roce tady mezi 9. a 12. vybírám muziku z různých šuplíků. Tak ať se vám to dobře poslouchá. Tohle jsou LCD Sound System v Soulex remixu. Daft Punk is playing at my house.

když uspořádáte doma mejdán a pozvete si kapelu typu Daft Punk, tak prostě musíte vystěhovat nábytek do garáže, aby měli dost místa. Daft Punk is playing.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
2: Sara Fontan,
3: Nair Fakira,
1: Musgo,
4: Amorante,
3: Mete
1: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: No, co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No, tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
11: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
13: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
12: Fakt?
13: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
12: Tak jedeme.
13: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
12: Kdo na to jde
13: od lesa, koupí auto od Esa.
14: Reklama na Radio 1.

Rádio 1 nám dohráli Keep Shelley in Athens. Písnička se jmenovala All I Confess, všechno co. Teď jsem chtěl říct přiznám, ale confess znamená zpověď, takže všechno ze všeho, z čeho se vyspovídám. Což nemusí být nutně všechno, čím člověk zhřešil, že jo. Ian Sweet, Criminal Kissing.

taxes, jakože daně. O tom zpívali Geese. A tohle je pravej, nefalšovaný americký sen. Tak se totiž jmenuje tahle věc od skvělých Alabama Shakes.

0: droběna jménem Brittany Howard, no ten hlas se taky někde musí jaksi opřít, že jo, tak to byla Brittany Howard a Alabama Shakes, American Dream.
1: Raz, dva, tři, čtyři.
2: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

k nám dospíval Arlo Parks, Senses se to jmenovalo. No a teď už Košín. Za pár dní budou vystupovat v Praze. Once upon a time. Konkrétně 11. června na pražském výstavišti v takovém tom novém areálu, co se jmenuje Areál 7.

Sean Evans a kapela Košín za pár dní na pražském výstavišti. No a za těch pár dní a ještě o několik dní víc, to bude už 26 let, co téměř na stejném místě, akorát ve sportovní hale, který se v té době říkalo Pegas Arena, nahráli Pearl Jam, svoje album, který potom vydali jako řadovou desku, normálně živák, nahraný 14. června 2000 v Praze. Tak tady jsou Pearl Jam a z toho živáku klasika jménem Alive. Pro hvězdičku.

0: Necelých 10 let po vydání svého legendárního alba Ten přijeli zahrát Pearl Jam do Prahy a takhle zahráli naživo věc, která se jmenuje Naživu Alive. Eddie Vedder a jeho parta v pražský sportovní hale, tenkrát pomenovaný Pegas Arena.
1: Reklama Rádia 1.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů, a to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
11: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
12: Reklama na Radio 1.
0: Prý, že je všechno OK. Aspoň tak to tvrdí Porches. A za chvilku kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Tak kukačka už zakukala. Máme tady kulturní servis na středu 20. května 2026. Teď první část, ve které jsou rubriky Galerie a program Rádia 1. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside Inside. Arto.to galerie v Uhelném mlýně, mezi námi v tichu. Pražský hrad, jízda na Pražského hradu, fragmenty paměti. Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie hlavního města Prahy, dům fotografie The Second Fire. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V DOXu výstava Ga i Sura. Moravská galerie v Brně, Jan Černý, Flow State. Galerie Středočeského kraje, Melzer Kinsel Hilmar, 1968 až 1978. Muzeum Montanelli, výstava Who, Why. V Rock Café Jiří 231, Climate Revolution. Čítadla Unijazz, svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Kaštan, scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Art Life, umění pro život. Galerie Josefa Sudka, Mucha Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiku. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, rozhraní. Galerie Benedikta, to už jsem říkal, Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina Gallery, Gina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. Trafo Gallery, Lucie Rosická, Laundromat. Program pro jemné zacházení. Galerie C12, Fashion Grain. Galerie Meat Factory, Cezary Poniatowski, Deep House. Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Novoměstská radnice vás zve na výstavu Elegance. Nová budova Národního muzea, Czech Nature Photo. Galerie etc. Art, Jiří Surůvka, Můj boj. Pragovka galery, skupinová výstava Jídlo jako rituál. V galerii moderní umění v Roudnici nad Labem můžete navštívit výstavu Miroslava Machotky Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. A konečně osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. No a program Rádia 1, závěrem každého kulturního servisu, nesmí chybět. 18 hodin Spammers, 19 hodin CD Nonstop, dneska VA FOF 10 years. A v 21 hodin je čas, kdy začíná pořad Zátiší a 22. hodina odstartuje na rádiu jedno pořad Soundbomb. No a já budu mít ještě druhou část kulturního servisu. V 11 hodin a 40 minut to budou rubriky koncerty a tančiny, filmy, divadla. Je tu i rubrika ostatní s asi čtyřma položkama a závěrem zase ten program Rádia.

přijede Betina. A tak se teda těším. Bad Heart.

To byla Beth Hart a už příští čtvrtek nám zahraje v Praze v kongresovém centru takzvaným Pakulu. A na zeppelinovský téma ještě jednou tentokrát Never the Bride, Going to California.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
10: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: tak to byly hned po sobě dva, kteří zůstanou věčně mladí, dva takzvaný sedmadvacátníci. Nejdřív Jimi Hendrix s písničkou Roberta Dylana Zimmermana All Along the Watchtower a teď Janis Joplin s peckou, kterou si napsala sama o neúplně ideálním vztahu, který se Janis právě rozhodla ukončit. Move over, vypadni.
1: Soutěž Rádia 1.

0: krásnou věc Solar od Milesa Davise jsem si vybral jako podklad k soutěži Pivo a Burger Festival. 11. ročník festivalu Pivo a Burger se koná tradičně na Karlínském náměstí v Praze. A to v neděli 24. května od 10:30. Na festivalu se můžete těšit na pivo z řemeslných pivovarů z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí. O šťavnaté burgery se postarají vyhlášené nejen karlínské podniky a zavedené street food stánky. A stage nabídne skvělou hudbu s vrcholem v podobě vystoupení kapely United Flavor. Více se dozvíte na pivoaburger.cz. Telefon číslo sem do studia je 210-323-919 a vy připomínám, že vyhraje ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Pozor, v tomto případě volejte jenom vy, kteří jste starší 18 let, to je kvůli tomu pivo samozřejmě. Výhrou v téhle soutěži vám budiš dva burgery v kavárně Café Frida na Karlínském náměstí 11. Plus dvakrát festivalové sklo, plus dvakrát limonáda u stánku Café Frida. Tohle všechno vyhraje ten, kdo se dovolá se správnou odpovědí na otázku. Jako každý rok i letos doprovodí festival hudební stage. Letos bude hlavní hvězdou kapela United Flavor. Kdo ale na festivalu Pivo a Burger vystoupil v roce 2017 jako hlavní kapela? A nápovědu dostane až třetí volající. Kdo vystoupil na festivalu Pivo a Burger v roce 2017 jako hlavní kapela? 210-323-919 zavěšuju teď. Tak, první volající na lince Rádia 1. Tady je Zdeněk, kdo je tam?
1: Čau, tady Ondra.
0: Tak, Ondro.
1: Já nevím, zkusím, nebyla to náhodou noha?
0: Hele, nebyla. Nebyla to noha. Je mi to líto. Ahoj, měj se.
1: Dobře, ahoj, měj se.
0: Tak, kdo to zkouší teď? Tady je Zdeněk, kdo pak je tam?
2: No, ahoj, Martin.
0: Tak, Martine.
2: Nebyl to Dan Barta?
0: Hele, nebyl, ani Dan to nebyl. Je mi líto, tak jo, čau.
2: Tak jo, čau.
0: Tak, a kdo pak je teď na lince Rádia 1?
2: Ahoj, Zdeňku, Kamil.
0: Tak Kamile, tak myslíš si, no, že to víš, anebo si necháš napovědět?
2: No, určitě si nechám napovědět.
0: Tak jo, tak hele, to asi dáš. Za A je to marnotratnost, nebo za B to je znouzecnost, anebo za C to je zoufalost.
2: B je správně.
0: B je správně, Kamile, vydrž mi tam, prosím tě. Jo. Gratuluju ti k víře, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na sklad do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Americký nadstylový label Friends of Friends vznikl už koncem předminulé dekády v Los Angeles. Jejich výroční kompilace Friends of Friends at 10 vyšla k jejich 10. výročí v roce 2019 a vy si ji nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: blíže. Právě se začíná.
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky. Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy. Na našem italském autodromu. Haligali a létající kačeři. Hadí žena Lady Marion, jezdec globu smrti na javě 350. A jako zlatý řep večera, opička Kiki. To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádný cirkus, to je Rádio 1.
3: Před opičkou Kiki hráli na Rádio 1 Rival Consoles, písnička se jmenovala Now Is. Teď už Thank You, I'm Sorry.

Zpátky byla tahle věc nasazená jako novinka v naší československé parádě Rádia 1 Velký sedmě. A asi nějak moc neuspěla, ale mně se to prostě líbí. Christina Mantis, Dogu Bagu, Fa Fa Fa. A doma ještě zůstáváme společně s Echoing Souls. Tahle věc se jmenuje Neon Rose.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Mezi ploty více než

0: a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě připalit až 40 tisíc na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Reklama na Radio 1.

0: Michael is done. Is done. To byly Swans. Is done.
1: Is done. Is done. Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kay Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je Asa 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Sorry. Bez jako. Prostě si říkají sorry. Tohle se jmenuje Jet Plane.

No a před kulturním servisem ještě Sparkle Horse. It will never stop.

0: Kulturní servis.
1: Tak, jak jsem sliboval, je tady druhá část kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, což je středa 20. května 2026. Koncerty a tančírny, filmy, divadla, rubrika Ostatní a program Rádia 1 na závěr. Tak v Cargo galerii dneska od 20 hodin Dead Things a Amen Break. V Meat Factory od 20 hodin Russian Circles, Pelikán a Photocrime. V Jazz Doku zahraje v 21 hodin milý přítel Honza Ponocný alias Cirkus Polorka. Čítárna Unijazzu 20 hodin Disco Billy Night. A v Kaštanu na scéně Unijazzu od 20 hodin Palma a Lom Approximatif. Teď filmy. Kino Lucerna 20 hodin, Davidské divadlo, Ucpanej systém. Edison Film Hub 19 hodin, Balada o bílé kávě. A v 21.45, Co nám zbylo z lásky. Kino pilotů 18.10, Drama. A ve 20.15, Ďábel nosí Prádu 2. Bio oko 20.40, Mandalorian a Grogu. Kino 35 ve 20 hodin Zmizení Josefa Mengeleho. Kino Dlabačov 18 hodin Pemule a Starověrci. A ve 20 hodin Tajuplný vlak. Kino Světozor 20.45 Hamnet. A kino Aero 2030 Scott Pilgrim proti zbytku světa. Teď divadla. Klubovna Kašpar 19.30, Lepka s Connemary. Divadlo Bravo 19 hodin Losers Cirque Company a představení Armageddon. Divadlo X10 v 19 hodin Voláme všechny Čechy. Audio Walk. Alfred ve dvoře 20 hodin Grunt, kronika lidové krutosti. Švandovo divadlo 19 hodin Gazda a Roba. Divadlo v Celetné 19.30 FC Rudý lev. Divadlo pod Palmovkou v 19.30 Pygmalion. Studio hrdinu 20 hodin Manželka publikovaného básníka. Divadlo komedie v 19.30 Lenka Wagnerová and Company a představení Panoptikum. A v divadle v Dlouhé můžete v 19 hodin potkat Golema. Jatka 78, 19.30, Deus Ex Mikrofona s Rostou Novákem. A divadlo Minor v 18 hodin Hon na jednorožce. Teď rubrika Ostatní. Loď tajemství 19 hodin, křest knihy O nás zvířatech a nové desky kapely Gentlemani. Galerie Středočeského kraje 17 hodin, projekce filmu Bojovník a beseda s historikem Petrem Kourou. Zach z PAP v Plzni vás zve o 20 hodin na Slam Poetry. A kampus Hybernská v 19 hodin v čítárně Jsme to, co čteme. Špolerová, Řezničková, Koubová. No a už je tady program Rádia 1 jako poslední položka kulturního servisu. V 18 hodin Spammers, v 19 scéne Nonstop, dneska VA a FOF 10 Years, ve 21 hodin Zátiší a 22. hodina přinese na vlny Rádia 1 pořad Soundbomb. Kulturní servis má i svoje reprízy. První část ve 13, druhá v 16.15 a všechno je to i poměrně přehledně na stránkách Rádia 1.

No a přišel čas se rozloučit. Burning, tak se jmenuje tahle věc od Yes. A prostě já se musím rozloučit. 11.49. Mějte se krásně, od mikrofonu Rádia 1 vám krásný zbytek dnešního dne, přejezde někdy a naslyšenou zase příští středu mezi 9. a 12. Za chvilku už se na vás těší David Pomahač. Tak zůstaňte naladěni. Ahoj.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
5: Clara Fontan,
6: Nair Fakira,
4: Musco,
7: Amorante,
6: Mete
4: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoiš.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Reklama na Radio 1.
11: Je 12 hodin a Zdeňka Hnyka u mikrofonu Rádia 1 vystřídal David Pomahač. Budeme tu spolu 3 hodiny do 15 a začínáme jednou domácí novinkovou peckou, kterou už můžete pár týdnů slýchat na vlnách Rádia 1 a jsou to poslední dny od kapely Střední vlny.

0: Na rádiu 1 Mockingjay od Baxtera Dureyho a 8. června v pražské Roxy se uvidíme na jeho koncertě.
1: Reklama Rádia 1.
2: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
3: Ale už se nám to blíží,
2: Co se blíží?
3: Aukce se blíží.
2: Jo, akce. Ale jaká akce?
3: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
2: Arthouse Hejtmánek.
3: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
2: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
4: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
10: Reklama na Radio 1.

another world I created? For what? If it's beauty,

Posloucháte Rádio 1, tohle byla vskutku krásná mezigenerační spolupráce mezi Charlie XCX a Johnem Calem ve skladbě House, které vyšlo na soundtracku k filmu Wuthering Heights. A teď už spolupráce dvou kanadských hudebnic, Charlotte Day Wilson a Saya Gray v písni Lean, a je to z alba Patchwork, které letos vydala právě Charlotte Day Wilson.

australská hudebnice Ella Thompson, kterou právě posloucháme, vydala single Promise to Keep a na jeho B straně bude skladba Change of Heart a vyjde 11.6. Možnost předobjednání je na jejím Bandcampu a vyjde to na fyzickém sedmipalcovém vinilu. Ellu Thompson vystřídá na rádiu 1 Fiona Apple a tahle skladba se jmenuje Pre-Trial. Pre-Trial, Let Her Go Home.

Ciara Mary Alice Thompson, známá pod uměleckým jménem C-Matt, vydala v loňském roce skvělou desku, ze které si právě hrajeme. Ta deska se jmenuje Euro Country a tahle píseň se jmenuje The Jamie Oliver Petrol Station. A pokud C-Matt neznáte nebo jen malinko, tak doporučuji si její diskografii prostudovat, protože ta umí skládat popové písně, teda za které by se nemuseli stydět i větší hvězdy. A my v dámském klubu, který začal před chvílí na Rádiu 1, Charlie XCX, pak jsme slyšeli Charlotte Wilson, Elu Thompson, Fiona Apple, právě C-Matt a tento dámský klub dokončíme písní One Hand Free od Ezry Furman, americké hudebnice, a tohle to je ukázka z jejího alba One Hand Free.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, teď je ten správný čas na soutěž s Rádiem 1. A tak poslouchejte, o co dneska hrajeme. Video release party k novému videoklipku amerického kytaristy, zpěváka a producenta Geoffa Tysona, žáka legendárního kytaristy Joe Satrianiho, se uskuteční 25. května v kampusu Hybernská od 20 hodin. Proběhne projekce nového animovaného videoklipu ke skladbě The Best Day of My Life a Geoff Tyson Band odehraje průřez celoživotní tvorbou Geoffa Tysona. Telefonní číslo do studia je 210 323 919 a cenu získá samozřejmě první volající se správnou odpovědí. Výhrou jsou dva vstupy na release party Geoffa Tysona a znovu opakuji datum, je to 25. května v kampusu v Hybernské. A teď otázka, na kterou můžete odpovědět. Jak se jmenuje nově vydaná skladba Geoffa Tysona, ke které vydal skvělý animovaný klip? Tak volat můžete teď.

0: Halo, halo, tady Rádio 1.
1: Dobrý den, já si myslím, jestli to není Best Day of My Life.
0: To si myslíte úplně správně. Tak gratuluju. Vyhrála jste dva vstupy na release party Geoffa Tysona 25. května a vydržte mi prosím na telefonu a řekneme si podrobnosti.
1: Okay.

Tak gratulujeme Zdeňce ještě jednou, vyhrála dva vstupy na release party Geoffa Tysona právě ke klipu Best Day of My Life. Ta píseň právě hraje, za chvilinku skončí a my si zahrajeme věc od baskytaristy Red Hot Chili Peppers, který se jmenuje Flea, a tahle ta skladba, která vyšla jako první single z jeho desky, jazzové desky, se jmenuje

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Pivo, pivo, burger, burger, burger, burger, pivo, pivo.
3: Nejlepší řemeslná piva, šťavnatý burgery a skvělá atmosféra. 24. května v Praze na Karlínském náměstí. Pivo a burger festival. Hrát budou United Flavor, tak si to piš. Neděle 24. května. Pivo a burger festival v Karlíně.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Reklama na Radio 1.

12 hodin 55 minut a první hodinu mojich dnešní směny zakončíme písní Weird Goodbyes, ve které The National pozvali ke spolupráci neméně slavného hudebníka, který se jmenuje Bon Iver.

0: Kulturní servis.
1: Ano, je 13 hodin a na Rádio 1 je to čas pro druhou část kulturního servisu. A dneska tu máme rubriku Galerie, která je opět obsáhlá. A připomínám, že dnes je 20. května roku 2026, je středa a svátek mají Zbyškové, tak přejeme z Rádia 1 všechno nejlepší. A pojďme na to, ať víte, kam můžete jít na výstavu. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside Inside. Artoto galerie v Uhelném mlýně Mezi námi v tichu. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti. Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie hlavního města Prahy, dům fotografie The Second Fire. Národní galerie Praha, veletržní palác NGP 230 let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V DOXu výstava s názvem Gajsura. Moravská galerie v Brně, Jan Černý, Flow State. Galerie Středočeského kraje Mölzl Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Muzeum Montanelli se ptá who, why. V Rockcafé vystavuje Jiří 231 Climate Revolution. Čítárna Unijazz Svět jinýma očima. Výstava obrazů umělců na spektru autismu. Kunsthalle Praha William Kentridge The Battle Between Yes and No. Kaštan scéna Unijazzu, Marcel Barta, Meotary a kresby z cest. Muzeum Kampa nabízí výstavu Václav Sokol Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Art Life, umění pro život. Galerie Josefa Sudka, Mucha Štréty Šimon, Prajsik. Fotografie grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Ve Chvalském zámku výstava Cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina galerie, Gina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. V Trafogalerii Lucie Rosická, Londromat, program pro jemné zacházení. Galerie C12, Fashion Grain. Galerie Meat Factory, Cezary Poniatovsky, Deep House. Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Novoměstská radnice Elegance, nová budova Národního muzea Czech Nature Photo. Galerie etc. Art, Jiří Sorůvka, Můj boj. Pragovka galerie má skupinovou výstavu Jídlo jako rituál. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec nabízí výstavu Present Perfect, otisky času v současné keramice. Na Rádiu 1 se můžete těšit od 15 hodin na Klárku Nemravovou, v 18 hodin na pořad Spammers, v 19 hodin máme CD Nonstop, dneska Various Artist a FOF 10 Years. Ve 21 hodin Zátiší a v 10 večer uslyšíte pořad Soundbomb. Podrobnosti o kulturních akcích najdete na webu radio1.cz. My si po kulturním servisu dáme tři domácí věci. První bude Čermák ve spolupráci s Květach, písni No Pasaran. Potom spolupráce Maržáry a kapely Brankos Bridge ve skladbě Barefoot Run. A pak si dáme Midnight Swimmers a jejich píseň Storm.

šonce zase přifukují slova. A čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skotek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do prdelství, bují tak, až to vidím na stehe, ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek, ček, ček, že nation first, je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačíš scrollovat. Skončili dějen,

noční chodce tenhle svět nás zaškrtí jako bonsai drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost, a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou, anebo sám křičet no pas

Posloucháte Rádio 1, je 13 hodin a 20 minut. A tohle je píseň Alaska od Mi Folik, která v roce 2025 vydala svoje krásné popové album Erotika Veronika. A Mi Folik vystřídá Maya Hawk, dáme si skladbu Teres, která vyšla v roce 2023 na jejím album Moss. A Maya Hawk se čím dál tím víc prosazuje na poli indie folkové hudby, i přesto, že je známá jako herečka. Mohli jsme ji vidět ve Stranger Things anebo ve filmu Little Woman. A samozřejmě Maya Hawk je dcerou Umi Thurman a Ethana Hawka. Tak teď už Teres a Maya Hawk. Pak se můžete těšit na Trickyho ve spolupráci s Martou v písni Out of Place. Dreaming of a Shelby Cobra, digging her tires in the ground.

CD Nonstop. Americký nadstylový label Friends of Friends vznikl už koncem předminulé dekády v Los Angeles. Jejich výroční kompilace Friends of Friends at 10 vyšla k jejich 10. výročí v roce 2019 a vy si ji nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hiltinuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hiltinuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
9: Reklama na Rádio 1.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, roku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Na Nefestíku vystoupí také Omskvér, kteří letos slaví 30 let od založení, tak si dáme jejich skladbu Venus v Dive Index remixu a další vystupující, která na Nefestíku letos vystoupí, je taky Athena Chlebová, kterou si dáme ve skladbě Párky na splátky. Ještě před upoutávkou na Nefestík upozorní, že jste slyšeli spolupráci Underworld a Iggyho Popa v písni Get Your Shirt. Teď už ale Omskvér.

0: mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

kouzny se vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí. Nebrečím si

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Předkapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
11: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Radio 1 a poslední písní, která zazní v druhé hodině mojí dnešní směny, je novinka, která se jmenuje Naked Water z nové desky Neversoul, tedy Sáry Vondráškové, a Neversoul pokřtí tohle nové album a musím říct, že teda je hodně silné to album, tak pokřtí příští týden v pátek 29. května v pražské Meat Factory. Tak si to napište do kalendářů a ideálně si kupte lístek v předprodeji. Neversoul, Naked Water na Rádiu 1.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

Na Radio 1 právě doposloucháváme píseň Time Wasted od Honey Liu, této sanfranciské umělkyně a filmařky. A teď už ji vystřídala kapela Men I Trust a tohle je píseň Tail Whip. Za chvilinku Letos Monikou a píseň Tigger.

0: tak můžu říct. Tak za mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha, a
1: tak
0: to bude, jo a jo, to jako. Rádio 1 nebo televize 1?
1: Rádio 1 jenom, aha, takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak to je všechno.

0: Nazdar, chlapci. Oh, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.

Posloucháte Rádio 1, pokud byste náhodou potřebovali trochu terapie, tak tu si dáme se švédskou úderkou Viagra Boys a až skončí terapie od nich, tak si dáme domácí nauzeu orchestru a jejich píseň Utíkej, ve které hostuje Tomáš Procházka z kapely B4.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmarja, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
6: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
11: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
10: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Reklama na Radio 1.

0: diamantem se smáznem.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou jsou tu dvě slunce. Jmenuje se Serotonin.

A konečně pátá novinka. Loa Kuhn a skladba Distorted Moves. Distorted Moves. Distorted Moves. Chtěl forever můj blues. Chtěl koupit naše téma. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinylové album A Trip of Being od kapely Noisy Pots.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Ano, je to tak, Rádio 1 je vaše světlo v lese a vy, milí posluchači, jste světlo v lese. Rádia 1. Dohráli nám The Cure, píseň Alone ve Fortet remixu a teď už se rozjíždí píseň Ground Above, 8 minut 25 vteřin, dlouhá skladba od Beth Orton. A pak ode mě ještě uslyšíte Arms and Sleepers ve spolupráci se Sun Glitters, If Time Was Kinder. A to bude z mojí dnešní směny všechno. Klárka Nemravová už se na vás těší a pilně připravuje. Můj tracklist si můžete prohlédnout na stránkách Rádia 1. Mějte se moc hezky a těším se na vás v neděli od 12 do 15 v poledním klidu Davida Pomáče. Opatrujte se. Pa, pa.

0: 21.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
3: La Sara Fontaine,
4: Naïf Akira,
2: Musco,
5: Amorante,
4: Mete
2: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoiš.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Toto je...
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od 2 kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Reklama na Radio 1.

15 hodin 2 minuty posloucháte Rádio 1 v frekvenci 91,9 v Praze, 97,5 v Plzni, 98,7 v Liberci a 100,2 v Českých Budějovicích. A nebo také přes internet. Přes naše stránky www.radio1.cz. Dneska máme středu 20. května. A krásný zbytek odpoledne vám od mikrofonu Rádio 1 přeje Klára Nemravová. Budu tady s vámi až do 18. hodiny a do té doby vás ještě čeká jedna soutěž. Pravidelný kulturní servis. A tak dále.

0: Rádia 1.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Reklama na Radio 1.

Tak dohrála nám dvojka jménem Sun Signature, kterou tvoří Elizabeth Fraser a perkusionista bubeník Damon Reese a skladba Blue Dusk v remixu od Lump. No a přes tím jste slyšeli Roy Sheen Murphy skladbu Something More v remixu od Soulwax. Předtím to byl DJ Shadow a starší hitovka Rocket Fuel, ve které hostovali De La Soul. No a ještě předtím to byla stará skladba z roku 2015 od Emiky, skladba Battles, kterou jsem si prej jako úplně první pustila na Spotify. A tohle už je DJ Poolboy a skladba Your Everything.

15 hodin 39 minut, posloucháte Rádio 1. Toto byla skladba KGB od naší domácí hvězdy jménem Adela. Předtím hráli Coco Rosie.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, ano, je tady slibovaná soutěž. Máme tady první týden soutěžního speciálu kulturního kulturní léto. A začínáme s festivalem Nefestík, malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léte prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký, od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože roku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například www Neurobeat, Athéna Chlebová, Doktor Kary, něco a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou, v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. No a vy v této soutěži můžete vyhrát dvakrát lístek na Nefestík v Nepomuku, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, crossbody tašku od české značky Brasy, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz a ergonomickou bezdrátovou myš od Connected. No a abyste toto všechno získali, tak samozřejmě musíte nejdřív odpovědět na následující otázku a ta zní, jako speciálního z Německa se představí desert rocková kapela Walls of Saturn. Z jakého města pochází? Za A. Brémy, za B. Mnichov a za C. Drážďany. Takže já ještě jednou zopakuju otázku. Jako speciálního z Německa se představí desert rocková kapela Walls of Saturn a já chci vědět, z jakého města pochází. Za A. Brémy, za B. Mnichov, za C. Drážďany. Volat můžete teď na číslo 210 323 919. Ještě jednou číslo 210 323 919. Pokud správně odpovíte, tak celá ta vaše úžasná, celá ta úžasná cena je vaše. Halo, Rádio 1. Halo, halo.
2: Tady Marek, ahoj.
1: Halo, ahoj, ahoj, povídej. Ano, slyšíme se, v pohodě.
2: Tak já bych řekl, že je z Drážďan.
1: No tak já ti gratuluju.
2: No skvělý.
1: Právě jsi získal tu celou úžasnou cenu a užij si teda Nefestík, jestli pojedeš. Doufám, že jo?
2: Určitě.
1: Tak super. Jo. Tak jo, tak
2: děkuju moc.
1: Já děkuju za zavolání a ještě prosím tě nezavěšuju, já ti řeknu, jak Jasně. se k té ceně dostaneš, jo? Tak zatím.

soutěže nám hrála skladba Escape to Mars od Wolves of Saturn. No a když jsme u Nefestíku, tak si ještě pustíme www.neurobeat a skladbu Pod nebem nebe.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Mezi ploty, více než 100 účinkujících na 10 scénách. To je jak 3 festivaly v jednom. 30. a 31. května. Divokej by Lucie, Pem, Rabbit, Berenika Kohoutová, 100 zvířat, Kateřina Marie, Tichá, Midi, Lidi, Poletíme a další. Mezi ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Inoji, oficiální partneři Telling, Matony a Krmiva Propacky. Za podpory Rádia 1.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
9: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
8: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
9: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
8: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
9: A vstupné je zdarma.
8: Více informací najdete na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
10: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kate Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je Asa 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Tori Amos vydala úplně čerstvou desku, která se jmenuje In Times of Dragons. A toto byla skladba Gasoline Girls.

Toliko novinka od Primus. No a já mám teďko následující důležitý vzkaz. Děti Áďa, Honza a Adámek by rádi popřáli jejich drahému tátovi Juanovi k dnešním 50. narozeninám. Přeji mu hodně štěstí, zdraví a zážitků, ať se mu dobře jezdí na bruslích a ať ho poslouchá koza. No a Juanovi k 50. nám děti posílají písničku Faith No More, I Started a Joke. Tak Juane, všechno nejlepší k 50. nám a děkujem za poslech Rádia 1, za věrnost za celá ta léta. Ať žiješ.

16 hodin, 16 minut, čas na kulturní servis. Reprízu jeho druhé části. Dneska máme středu 20. května. A zde je následující přehled vybraných akcí. V Cargo Gallery se dneska proběhne koncert kapel Dead Things a I'm in Break. 20 hodin. V Meat Factory dneska zahrají Russian Circles, Pelikan a Photocrime. O 20 hodin v Jazzdoku vystoupí Cirkus Ponorka. Od 21 hodin v čítárně Uni Jazzu zahraje Disco Billy Night od 20 hodin a v Kaštanu na scéně Uni Jazzu vystoupí Palma, Leom a Proximativ od 20 hodin. Máte-li chuť na filmy, tak Kino Lucerna dneska promítá záznam představení Davidského divadla Ucpaný systém o 20 hodin. Edison Film Hubu, tam můžete vidět o 17 hodin film o Balada o bílé krávě a v 21.45 Co nám zbylo z lásky. Kino Pilotů uvádí v 18.10 drama, ve 20.15 Ďábel nosí Prádu 2. Bio Oko má dneska na programu Mandaloriana a Grogu od 20.40. Kino 35 uvádí film Zmizení Josefa Mengeleho 20 hodin. Kino Dlabačov uvádí v 18 hodin film Piemule a starověrci a ve 20 hodin Tajuplný vlak. V kině Světozor dneska můžete vidět film Hamnet od 20.45 a v kině Aero film Scott Pilgrim proti zbytku světa od 20.30. Pokud jste nevěděli, já vřele doporučuji. Pak to máme divadla v klubovně Kašpar, se dneska koná představení Lepka z Koumery od 19.30. Divadlo Bravo, tam uvidíte dneska Lurserk Company s představením Armageddon od 19 hodin. Divadlo X10 dneska uvádí od 19 hodin Voláme všechny Čechy, audiowalk. Alfred ve dvoře dneska má na programu Grund, kronika lidové krutosti. Od 20 hodin Švandovo divadlo uvádí představení Gazda a Roba. Od 19 hodin divadlo v Celetné dneska uvádí představení FC Rudý Lev. Od 19.30 v divadle pod Palmovkou můžete vidět Pygmalion. Od 19.30 Studio Hrdinu uvádí Manželku publikovaného básníka. Od 20 hodin v divadle Komedie se dneska koná představení Lenka Wagnerová a kompany Panoptikum. Začátek 19.30 divadlo v Dlouhé uvádí Golema od 19 hodin. Jatka 78 dneska od 19.30 uvádí Deux Ex Mikrofona s Rostou Novákem a divadle Minor dneska uvidíte od 18 hodin představení Hon na jednorožce. Pak tu máme ostatní akce na Lodi tajemství. Dneska proběhne křest knihy o nás zvířatech a křest nové desky kapely Gentlemani. Od 19 hodin Galerie Středočeského kraje uvádí teď 17 hodin projekci filmu Bojovník a besedu s historikem Petrem Kourou. V Zachspach z Plzni se dneska koná Slam Poetry od 20 hodin a Kampus Hybernská uvádí Čítárnu, Jsme to, co čteme, vystoupí Šponerová, Řezničková, Koubová. A na Rádiu 1 uslyšíte v 18 hodin pořad Spammers, v 19 hodin pořad CD Nonstop dneska s kompilací Friends of Friends 10 Years. V 21 hodin uslyšíte pořad Zátiší a ve 22 hodin Soundbomb.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kájar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky. Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
5: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

francouzské sesterské duo eBay chystá novou desku, která se bude jmenovat Offering, vyjde 26. června a toto je první single s názvem Asset. No a před eBay jste slyšeli Patrika Wolfa a skladbu Jupiter z loňského alba Cry in the Neck. No a minulý týden vydal Kevin Morby novou desku, která se jmenuje Little Wide Open. No a toto je skladba 100,000 na Rádiu 1.

Tak to bylo druhé místo velké se mi ze včerejšího večera. Kapela Něco Něco a skladba Mám ráda. Kapela Něco Něco taky vystoupí na festivalu Nefestík, který se koná 19. až 21. června a kterému se tento týden na rádiu věnujeme. Před Něco Něco jste slyšeli novinku nasazenou do velké se mi, tím byla skladba Colorblind od slovenské kapely Venír. No a tohle jsou The Hunt Dews a skladba Hurt. Na rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Reklama na Radio 1.

Tak dohrála nám skladba Apocalypse od Cigarettes After Sex, ještě předtím hráli Warpaint se skladbou Love is to Die, no a tohle už je Neversoul, skladba Naked Water, která je na 7. místě naší velké sedmi. No a příští pátek 29. května Neversoul pokřtí novou desku Rest Your Wound on Me, ze které je i tahle skladba v Meat Factory.

Posloucháte nový single od Synchra a Toma Jarmyho, skladbu North Stars, EPčka, stejnomenného EPčka. No a následovat bude Jody Westernoff a Jamie McDermott. Jamie McDermott je taky známý pod jménem Jamie Irrepressible. Nová skladba jménem Citadel.

Britský muzikant Mark van Hoen, který vydává pod jménem Locust, vydal teď nový single Long Distance Lover, kde na kytaru hraje Neil Halstead ze Slowdive a vokály naspívala irská zpěvačka Natasha Morrow. No a před Locustem se slyšeli nový single od Boards of Canada, Prophecy at 1420 MHz. No a příští pátek vychází nová deska od Boards of Canada jménem Inferno. No a my si dáme novinku nasazenou do hit parády a to je skladba Samsara Spirals od Asa 808 a Throw in Snow.

CD Nonstop. Americký nadstylový label Friends of Friends vznikl už koncem předminulé dekády v Los Angeles. Jejich výroční kompilace Friends of Friends at 10 vyšla k jejich 10. výročí v roce 2019 a vy si ji nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Bjorka z klubu Bladed nám dohrává na Rádiu 1. Na můj čas se pomalu navršil. Je čas se rozloučit. Moje jméno je Klára Nemrovová. Můj dnešní playlist je vám k dispozici na stránkách Rádia 1. Já se budu těšit na slyšenou zase za středu, za 14 dní ve středu v 15 hodin. No a poslední dvě věci, které vám dneska pustím, tak první je z čerstvě nové desky od Active Child. Stejnomená deska a skladba Money, no a potom ještě pozvánka na 31. července do Archa Plus, kde zahraje Agnes Obel, tak si pustíme skladbu Island of Doom. Mějte se moc krásně. A buďte zdraví a zůstaňte i nadále. Nakloněně Rádiu 1. Tak čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Labilita. Stabilita. Labilita. Stabilita.
3: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Bene Band, Lucia Piusi, divadlo Feigele. Přijeď vlakem!
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
10: Sara Fontan,
11: Nahir Fakira,
9: Musgo,
12: Amorante,
11: Mete
9: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
13: Reklama na Rádio 1.

0: Čauko, kakauko.
1: Ahoj.
0: Tu je Paulína.
1: A to je Dominik.
0: A
1: tohle bylo co, prosím, řekni to.
0: Toto byla Mac Stalter, Prettiest Girl in America. A je to teda pesnička, kterou jsme si úplně náhodou připravili s Dominikom oba.
1: Jo, no. Pauline chvilku nefungovala fleška, tak z toho měla záchvat a teď už je v pohodě.
0: Trošku jsme mali technické problémy, lebo dneska je prostě taký...
1: Celá Praha má technický problémy.
0: Presně. Takže, no. A další si pustíme.
1: Jo, 20. května 2026, středa, svátek má Zbyšek. Paulino, nezapomínej, prosím.
0: Jasné, všechno na oči mení nám Zbyšek.
1: Je, žádný ho taky neznám, tak je ráno. A další si pustíme Ethic Fantasy.
0: Aké to je?
1: Hele, je to super, bude se ti to mega líbit. Dobre. Takový trochu trendsíček. Já o tom nic moc nevím. Jakoby našel jsem se to teďkonc na Instagramu. Má to 12 sledujících, je to mega rare. Ale I like it. Ethic Fantasy.

0: Yeah.
1: Tak toto bola nové Tuvelo.
0: Tuvelo.
1: I'm your girl, right?
0: Mhm, yes.
1: A je to švédská princezná. Oh. A pustíme si další švédskou princeznu.
0: Jo, budeme pokračovat ve švéštině.
1: Která má nový album.
0: Ne, to je islandský, I don't know. Islandština existuje.
1: Yeah.
0: Jo, no, která má nový song. Ja, to je z celého alba?
1: Je to album, wow. Ale teraz... keby viem, jak sa volá. Každopádne má nový album.
0: Dneska místo lidskýho mozku holubí.
1: Wow. No, ale my vybrali sme si proste dve pesničky.
0: Ty nejlepší.
1: Jednu Dominik a druhú ja.
0: Takže tak to má být 50 na 50.
1: Ano, najprv si pustíme teda tu Dominikovu.
0: Samozřejmě. Patriarcha.
1: Je to teda, volá se Bad Love Plus One.
0: Uh-huh. A je to na featu s Nickem Leonem.
1: Uh-huh. Tak pomená to.
0: S Nickem od Leonovic. Je Radio 1.

0: Pardon.
1: Jej.
0: Halo.
1: Co nám teďko zhrálo, povíš nám to.
0: Takže...
1: Ještě jednou si to zopakujeme. Opakování Matka moudrosti.
0: Přesně tak. Takže byla to Namasenda a jej nový album Limbo.
1: Já to miluju. Obě dvě ty písničky jsou super.

0: přeju, to bych taky chtěl mít zábavu. Třeba teď bych se chtěl koukat na Griffinovi docela. No a jako další nám zahraje Keša.
1: To je Keša, docela zábava.
0: Jako, to je mega zábava.
1: To je až moc zábava.
0: Já si myslím, že už je to možná jako moc meta zábava.
1: Je to meta zábava, je to fakt, meta na druhou.
0: Je to fakt meta na třetí možná ještě. Jako fakt. Jako, kdo za tohle uvidí, tak ať nám napíše, prosím, protože mě to fakt zajímá. Je to fakt, jako já mám pocit, že když to poslouchám, tak jsem se zbláznil a vlastně to miluju. Pak to si poslechneme Paulíny hodnocení. Tak Keša, Origami.

0: Tak to stačilo.
1: Asi, hej.
0: Jako.
1: To je také soukromné použití.
0: Jako, ano, ano. tohle si pak jako pustím jenom sám ve sprše, prostě opravdu.
1: Víš,
0: jako. Ne nahlas, budu se radši sprchovat se sluchátkama, možná. jako, nebudeme to radši hodnotit. Pro mě jsi tam hodila něco dalšího, co to já to neznám.
1: Ano, to je aj pre mňa novinka, by som povedala.
0: OK.
1: Je to, okay. Volá sa to Philly a majú taký release, proste taký menší album so štyrmi pesničkami a jedna pesnička je vlastne v kolabe s Teenagers, ak si to niečo hovorí. Písal sa rok 2010.
0: Been there, done that, ale jako, mne to něco hovorí, ale jako, asi ne to, co má v tomhle kontextu.
1: Mali pesničku Homecoming, French Kiss.
0: Oh, možná, hele, pusto, mne sa to vybaví. Pusto,
1: nevybaví
0: sa
1: ti to, lebo nevybaví. To vôbec to nepripomína, akože vôbec.
0: Škoda.
1: Ale pre mňa je hodne zaujímavé, že ako, nechápem, čo sa deje. Ale
0: jako let's go, já si to chci mega poslechnout. Tohle zhodnotím, mám radost, že jsi tu kešu nehodnotila. Tak Philly, Serious, Feed the Teenagers, Radio 1, let's go.

0: The Bird.
1: Pták. Mm-hmm. Let It Ripe. Miluju to. Strašně dobrý song.
0: Já milujem vtáčíka.
1: Já taky. Ne, ale jakoby tenhle je fakt dobrý. Mm-hmm. Ta hudba je fakt skvělá. Je teda asi nejvíc, co od něj miluje, Strange Ballerina. Mm-hmm. To je asi můj jako velký favorit. Z Rangy, že jo?
0: Ano.
1: Ale tohle je taky super. Mm-hmm. A další bude taky docela vyklidněný, že jo?
0: Ano. Mm-hmm. A je to teda za mě dost nečekaná kombinácia, čo by som ani prostě v tom najviac šialenom sně nečekala. Mm-hmm. A to je Kim Petras a Porcheese.
1: A Porcheese je miluju.
0: Moja obľúbená kapela. Mm-hmm. A pesnička sa volá Jeep. A
1: To je spíš Duck Sound.
0: No ale to by proste prišlo mega vtipné, lebo Porcheese majú pesničku, ktorá sa volá Range Rover. A ešte majú jednu pesničku, okay, ktorá sa volá Country, a v klipe je taký Jeep. Tak som si povedala, že či to bolo akoby na schvál.
1: Hej, to je super. To je stejná proste náhoda, akože dneska proste akoby se narodil prostě Petr Kellner a Cher, víš co. To je taky jako random, dost podobně. Mm-hmm. Že takový jako dvě, jenom chápeš, takový.
0: Hej.
1: No nic, jedem. Kim Petras, Jeep, Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí Lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
6: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
5: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
6: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
5: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
6: A vstupné je zdarma.
5: Více informací najdete na praha.eu.
6: Vaše hlavní město Praha. I've got
7: you, brother. Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Reklama na Radio 1.

0: Tak co to bylo, Dominik? Protože oh. mám okuliare, tak tam nedovidím.
1: Jo, ahoj, to jsem se nevšim. Ahoj. A já. Jo, ještě, že to nikdo nevidí. Tak tohle byla Cat and Calmel, Cool Star, Feat and Atlanta Grandma Remix.
0: Wow.
1: Ne, vůbec to tak není. Já taky nemám brýle, ale jestli neviděl, nemůžu to přečíst. nemůžu přečíst, od koho to byl remix, protože tam je hrozně moc písmenek, ale vidím, že tam je hodně Aček a Bček.
0: Každopádně dobré to bylo. Dobré to bylo.
1: Dobrý make-up, takhle bez těch brýlí. Bylo to super, že jo? Určitě to pak můžete najít v našem tracklistu a na to, na webovkách Rádia 1.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Tam koukejte, kdyby se vám něco líbilo.
0: Mega kuknite na to, protože Dominik na tom hodně pracoval a je to super.
1: Jo, to je pravda. Koukejte na to, přibližujte si, prostě klikejte si.
0: Je tam hodně...
1: Je to hodně interaktivní.
0: Ano, je tam hodně zpráv.
1: Aha, já mám rád interaktivní. Cože, jo, je tam přesně hodně
0: tam nesprávíš
1: se hodně pandořiných skříněk.
0: Mm-hmm, je, no, máte tam i rozklik.
1: Právě pro kliky si myslím. Já žiju pro klikama. A co nám hraje dál, Paulíno?
0: Já tě budem poprosit zase prečítať to.
1: O, Austin Coven. A pak jakoby... Pak
0: a pesnička se volá? Sexin.
1: Já jsem rozná jeptiška.
0: Jo? Jmenil Otce i Syna Ducha Svatého, amen?
1: Ne, ale jak jsem právě minulý rok právě četl právě tu Bibli dvakrát, tak tenhle rok je víc jako gnostický sice, ale furt jakoby v tom pokračuju, v tomhletom můdu, můdíčku.
0: Okay, to jakoby nevím,
1: moc znamená,
0: co to znamená, ale...
1: Já taky moc ne právě, já to ještě zjišťuju.
0: Ale když jsem byla v Paříži, tak jsem byla asi v 10 kostoloch a...
1: Já to miluju.
0: Jakože nejkrajší fakt.
1: Že jo? A Paříži mají zrovna právě moc hezký.
0: Fakt, jako to byly nejkrajší, jakože co jsem kdy v životě viděla a to jsem viděla hodně kostolů. Fakt
1: jako nádherné. To je pravda, jako, no, to je fakt. Pravda. Ty jsi viděla hodně kostolů.
0: Fakt.
1: Yeah.
0: No, tak dáme
1: já
0: si to.
1: Já z Paříže pamatuju hlavně odpadky. Jo, dáme si to. Tak další bude Austin Coven, jaká sín?
0: Sex.
1: Děkuju.

0: Okidoki? Nie.
1: Doki-doki.
0: Iba doki-doki.
2: Mm-hmm. Nemyslel,
0: ale
2: co...
0: bolo to docela okidoki.
1: Jako bylo to... Ona tam okidoki říká, tak zpívá. OK, sorry.
0: Okidoki.
1: Mm-hmm. Miluju to. To byla Klára Kimmera právě. Mm-hmm. To je z francouzskýho elektropop. Dua, yes. Agar, to určitě naši posluchači znají.
0: Já to nepoznám.
1: Hele, to neva, ty znáš jiný věci.
0: Mm-hmm. Například další pesničku.
1: Teenagers.
0: Michaela Geyer. Hotline.
1: Uvidíme,
0: že to bude.
1: Jako, já si myslím, že to docela fituje. Víš, jako, že jako dává tu smysl. Mně se to líbí.
0: Uvidíme,
1: já se to těším.
0: Uvidíme,
1: že
0: to bude.
1: Já miluji, že prostě je to dneska takový jako střílení prostě do prázdna.
0: Oboje do plna.
1: Takže jo, takže Michaela Geyer, Hotline na Rádiu 1, jenom na Spomnes, actually. You never heard it. Again, ever.

0: trošku lobotomia.
1: Byla to šílená lobotomia. Hey,
0: ale to možná dnes potřebujeme.
1: Ještě jak se tady do toho přehonila, tak já prostě bez senzory overload. Vůbec nevím, jako, co mám dělat dřív. Můj mozek zpracovává hrozně moc věmu. A ten parfém voní hezky. Když si sedne.
0: Děkujem.
1: Když si sedne, když je takhle jakoby všude ve vzduchu, tak jako jsem takový opatrnější na ty parfémy.
0: Pardon.
1: Tak jako Michaela Gayor jako by i zastánce fakt svýho jména. Jako fakt wow. Jako by to mě, to byla to trochu
0: to
1: tak
0: keša. To je gayist ještě.
1: Jako to možná, to je fakt pík. To je prostě, to je fakt vrchol. Jako to je fakt vrchol jejího příjmení. Prostě jako fakt gratuluju Michaelo, gratuluju, fakt si jako dosáhla svýho. Co se dáme jako další? Jo, to no. Jsem vlastně vybral já. Jako další, to jsem teďka to jako opravdu objevil na Apple Music, což bych nečekal, že v životě nikdy něco objevím na Apple Music, ale je to Suzy Shear.
0: A docela to takzvaná transparentná Zuzka?
1: Ano, přesně. Bez komentář. Jo, přesně tak. Vlastně průhledná Zuzka.
0: Ano.
1: A postava 8. se jmenuje ten song, Figure 8, a je to feed DJ H.
0: Dobrá, tak pojďme na to, Rádio 1.
1: Rádio 1, pojďme na to. Uf, ty jsi fakt přivodili.

0: Krásné. Nádherné. Transparentná Zuzka, to
1: jako
0: vě...
1: fakt, to, jako transparentní Zuzka to fakt posadila prostě.
0: Mega to posadilo.
1: Jako fakt, to bylo super. Jako já to miluju, jak tomu dávám 10 z 10 obom.
0: Mm-hmm. A ještě,
1: dvoum.
0: Ještě, kolko?
1: Obom dvoum.
0: Jo, jasné.
1: To si neříká.
0: Ne? Jedno. A jak já se to
1: nevím.
0: Říká?
1: Já nevím, já bych se nechtěl bavit, já nejsem moc
0: oboma?
1: Lingvista. O, asi jo. Oboma dvouma. Oboma dvouma dávám dva. Ne, to je
0: ale
1: vlastně
0: oboma znamená oboma. Oboma znamená dva já.
1: Hele, tohle už je moc meta. Amuleta, amuleta, to nevadí. Prostě to je jedno, obojí verze. Třešně, višně.
0: To teda nevím. Každopádně...
1: Já jsem víc třešně, to asi.
0: Toto nové album od této transparentné Zuzanky, Suzy Shear, se volá Pure Pulse Slow Decay Soft Release. To je asi
1: to
0: tento
1: milu.
0: Pořad. Dnes.
1: Jako mega, mega. To vlastně docela odpovídá, no. Je to takový skamenělý celý.
0: Ale soft release.
1: Tohle nevím, jestli tenhle release ne, nebyl úplně soft. To určitě. To určitě. Jako to určitě. Rozklad spíš.
0: Hej, jsi taky.
1: A co bude jako dalšího? A co vlastně bude jako posledního no. Vlastně? Co, jakoby, jaký song pustíme prostě jako poslední z naší show dneska? Z Byškovi? Jo, z Byškovi.
0: Z Byšek.
1: To je pro Zbyška tady tohleto poslední.
0: Hej. Je to vlastně Muna. A Muna je taká hodně gay kapela.
1: Oh.
0: So ženami. Ženská gay kapela.
1: Tak docetí se všeho dobrého. Já bych, jako, to je pravda.
0: Toto možno je gayst, by jsem
1: okay,
0: povedala.
1: Jasný.
0: A pesnička se volá Wanna Be Her a je to taky z jejich posledného nového albumu, které je super. Za mě to je jakoby... si myslím, že... jak se pově, že prostě gay people... okay. Chodí 100 km za hodinu.
1: Jo, jakože jsou prostě rychlochodci.
0: Ano, rychlochodci, tak toto rychlo je vlastně pre gay women,
1: okay.
0: Které chcú chodit rychlo.
1: Úplně na druhý straně spektra. Jako, úplně na druhý straně spektra.
0: Já
1: a
0: si
1: nemůžu
0: to prostě
1: se dočkat.
0: Púšťam, keď chodím po ulici.
1: Já si to chci taky pustit.
0: Tak
1: jako.
0: Pome.
1: No a my se taky chceme rozloučit,
0: aha.
1: Ne?
0: Tak.
1: My už potom končíme, jako už fakt.
0: Totálně končím.
1: Jako, dneska je to slow decay, ale doufám, že jste se s náma bavili. Já si myslím, že stejně, tenhle díl podle mě bude nejlepší.
0: Hej.
1: Jako,
0: tak
1: to
0: uvidíme.
1: Díl, jak se tomu říká. Vysílání.
0: Vysílání.
1: Jestli to tak můžu říct. Takže doufám, že se vám tohle vysílání líbilo, že jste s náma vydrželi, mám jako z toho opravdu velkou radost. Hej. Někdo nám tady do komentářů napsal, komentář Spammers, spíš Stoners, což nás velice potěšilo. Takže jdeme dál.
0: Wow. Děkujeme za trpezlivost. A ještě doufám, že budete mít pěknou středu a i celý víkend.
1: Já taky.
0: Čtvrtok a pátek. A...
1: doufám, že už máte všichni po práci a teď si můžete dát totální prostě pohodu, chill, hodit nohy nahoru.
0: Ježiš, Maria, to bylo.
1: Namazat si ruce. Mm-hmm. Namazat si i nohy a dát si do takových těch velkých tlustých těch platených ponožek. A to z ní udělám.
0: No,
1: takže
0: už to
1: wanna be her. A celou dobu jste poslouchali Rádio 1, Show Spammers. Poslouchejte dál, prosím, každou

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival inspirovaný mezi...
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Mezi ploty! Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divoký byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
4: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Buzzbee Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. Máme tu středu 19. hodinu a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dnes výjimečně také s kompilací, a to značky ze Spojených států Friends of Friends. Kompilace má název FOF 10, neboli Friends of Friends at 10, a je to výroční kompilace tohohle kalifornského labelu k 10. výročí. My si tuhletu značku tady představovali v různých už projektech, ať třeba Kyson, Afternoon Bike Ride, Perera Elsewhere, Sunpool, Šlomo a další. Každopádně tenhle ten label vznikl už v roce 2009 v Los Angeles, kdy ho založil hudební fanda Lazy Bro. A jako první release se tam tenkrát objevil EP splitko Daedalusa a projektu Jogger, Friends of Friends Volume 1. Už následující rok 2010 tam vychází také split kompilační deska Friends of Friends Volume 3, která nabídla tentokrát hudebníky Robot Kocha a také Mexican Guns, a to i v různých remixech od zpřízněných projektů. No a pak už také se objevuje zde první album producenta Šlomo, který patří těm nejvýraznějším, největším asi hvězdám tohohle indie labelu, na kterém najdete ale pak v průběhu těch let další skvělá jména, ať to byl Thomas Barford z dánského projektu Who Made Who, zmíněná Perera Elsewhere, Groundislava, ale také později třeba projekt Sweats and Clank, Shrimp Nose nebo také Anenon. Každopádně v současnosti roster značky Friends of Friends čítá ke 30 umělcům. No a tohle kompilace, která vyšla, jak jsem řekl, k 10letům výročí, to znamená v roce 2019, a vy na ní najdete tenkrát už i jména z tohohle období, které patří buď ke stálicím, nebo také k projektům, které tam už nenajdete. Mezi ty, které stále vydávají a jsou spjaty se značkou Friends of Friends, určitě je hned úvodní track od projektu Sunport, tohohle Nizozemce žijícího v Austrálii. Najde tam také spolupráci amerického producenta Somni z Harris Cole, amerického producenta Sweats and Clank, či Delu de France, také třeba projekt Deru, který tam také vydával jednu dobu, Tomemitsu, či Indian Wells, tenhle ten italský projekt, který se vám představil také na Music Infinity třeba, ale z těch známějších jmen opět můžu zmínit třeba Keep Shillin Athens, Robot Koch, a uzavírá tohle kompilaci producent Shrimp Nose, který také dlouhá léta vydával na téhle značce. Tenhle label je zajímavý tím, že samozřejmě převážně se věnuje elektronické muzice, ale v katalogu značky najdete i elektroakustické vydařené věci, a to třeba právě od umělců jako Afternoon Bike Ride, Anenon, Kyson či hudebník Tomemitsu. Značka nemá žádné, myslím, že stylové úplně limity, ale je důležité, aby to byla, jak píšou sami, ta hudba upřímná, promyšlená a introspektivní. Takže značka Friends of Friends, teďka už na kompilaci FOF 10, výroční kompilace k 10. výročí, a já vám přeju příjemný poslech. CD non-stop.

0: pivo.
1: Nejlepší řemeslná piva, šťavnatý burgery a skvělá atmosféra. 24. května v Praze na Karlínském náměstí. Pivo a burger festival. Hrát budou United Flavor, tak si to piš. Neděle 24. května. Pivo a burger festival v Karlíně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
4: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
5: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
6: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
7: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
6: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
10: Sara Fontan,
11: Naif Akira,
9: Musgo,
12: Amorante,
11: Mete
9: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
13: Reklama na Radio 1.

Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.

0: Paní Tlučhořová.
1: No.
2: Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, kteří prostě jenom hrabou pod sebe.
3: A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci.
4: Buďme o poznání méně neurvalí.
5: Na to už je příliš pozdě a...
1: No tak pan Lábo se s ním dělal párkrát, jenom tady, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové to blázinné herec, no v té televizi ten dneska kvěc je rudej.
6: Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Om.
7: Hezký večer, je středa, pár minut po 21. hodině, posloucháte Rádio 1, to znamená, že začíná diskuzní pořad Zátiší, od jehož mikrofonu vás dnes zdraví Aleš Vojíř. Dává smysl, aby se lidé stávali věřiteli České republiky a nakupovali takzvané dluhopisy republiky? Měl by stát rok co rok hospodařit s vyrovnaným rozpočtem? Je život na dluh principiálně špatný? Který dluh dává smysl a který už ne, třeba i z pohledu domácností? Jak hodně světovou ekonomikou hýbají nepředvídatelné kroky Donalda Trumpa a přijde po v uvozovkách Fialově drahotě zase ta Babišova? Především o ekonomice se v Zátiší na Rádu 1 budeme bavit s Miroslavem Novákem, hlavním analytikem ze společnosti Citfin. Hezký večer, Mirku.
8: Ahoj, Aleši, dobrý večer, děkuji za pozvání.
7: Pár slov o mém dnešním hostu. Miroslav Novák vystudoval finance na Vysoké škole ekonomické a pak inženýrský titul získal na Vysoké škole finančně správní v oboru finance a finanční služby. Zkušenosti v bankovnictví čerpal například v Unicredit Group. Dlouhé roky pracoval jako analytik ve společnosti Accenta, nyní ale už působí jako hlavní analytik ve společnosti Citfin a pro velmi pozorné posluchače, pokud jméno Miroslav Novák jim něco říká, tak vězte, že host ten v Zátiší byl už v roce 2017 a 2023. Mirku, na úplný začátek, když teda 23, takže před 3 lety jsi tady byl naposledy, z pohledu ekonoma, jak se změnila Česká republika, svět? Žijeme v blahobytnější společnosti?
8: To je dobrá otázka. Svět se za tu dobu podle mě změnil docela dost. Česká republika se taky mě určitě mění. Tam už bych to viděl, že až tak velká změna za mě to není. No a jestli žijeme v blahobytnější společnosti, celkově si myslím, že blahobyt na světě i v Evropě, i v Česku tak roste, ale co je za mě problém, je to, že se zároveň zvyšují i nerovnosti ve společnosti. To znamená, že blahobyt celkově ano, ale ne úplně všichni ten blahobyt získávají stejným dílem.
7: Kdyby tady byli někteří, nevím si říct konzervativci, ale někteří lidé by řekli, tak prostě se víc snaží.
8: Určitě. To je samozřejmě jeden z argumentů, je to jeden z častých argumentů právě zase toho pravicového spektra. Já bych úplně nechtěl tak, aby to vyznělo, že by měli mít všichni stejně. To určitě ne. Samozřejmě žijeme v kapitalismu, žijeme v systému, kde řekněme, je odměňována pracovitost, odměňováno to, že na sobě nějakým způsobem pracujeme a tou motivací samozřejmě jsou peníze, tou motivací nebo nejenom peníze, ale samozřejmě ty peníze hrajou důležitou roli. No a pokud se někdo snaží, pokud někdo na sobě pracuje, tak samozřejmě po zásluze potom by měl být, nebo měl by mít víc než někdo, kdo třeba nic nedělá. Ale zase na druhou stranu, když se podíváme na tu současnou situaci, tak vidíme, a nejenom, to není jenom u nás, ale je to v Evropě nebo i v Americe, no ostatně v celém vyspělém světě, že třeba příležitosti třeba i pro, řekněme, mladší lidi nebo pro lidi profesí dřív, kteří si dobře vydělávali, třeba dělníci v Americe v 70., 80., ještě letech, 60., tak ta situace pro ně třeba teď je daleko, daleko složitější.
7: Ty jsi řekl, že jsme v kapitalismu, kdyby tady naopak proti tobě seděl někdo, kdo je na opačném spektru politického vnímání světa, tak by řekl, no ale kapitalismus se přeci hrozí, určitě existují lepší systémy. Tak z tvého pohledu ekonoma vymyslel už někdy někdo na světě lepší systém, než ten, který nám tady tykon tady funguje?
8: To je strašně těžká otázka. Jo? Já když se podívám vlastně hodně jako do minulosti a vždycky, když nevím nějakou odpověď, nebo když se zamýšlím, tak se vždycky třeba podívám, já nevím, na klupu šimpanzů, anebo na nějakou fakt prvobytně pospolnou společnost, anebo na nějaký domorodý ještě kmeny, který už teda v podstatě teď už de facto žádný nemáme, protože všichni jsou součástí té globální společnosti, ale třeba v 50. 60. letech 20. století jsme ještě měli. A tam ten život nebyl za mě kapitalismus. Jo? Tam ten život těžko bych to asi teď nějak zaškatulkoval do nějakého izmu, ale řekněme, že to byla více taková jako forma takové jako velké rodiny, jo, kde se ty lidi navzájem vzali, navzájem si pomáhali. Co se týká toho současného uspořádání, máme na světě jak země, kde jsou hodně kapitalistický, který se mají dobře, je tam vysoká životní úroveň, můžu zmínit třeba Spojené státy americký, a na druhé straně máme země, kde máme v uvozovkách socialismus, jo, když takového kapitalistického zaměření, jako třeba Dánsko, kde ta životní úroveň je prostě taky jako velice vysoká. Jo. To znamená, za mě není to o tom, jako říct si jedno směřování je správný, nebo nezáleží na tom, jak se rozhodne ta společnost a jestli s tím ta většina té společnosti souhlasí, jestli jsou tam nastaveny dobrý mechanismy kontrolní na to, aby ta společnost nějakým způsobem prostě fungovala a i po té ekonomické stránce, a pak si myslím, že může fungovat jak ten čistý kapitalismus, tak ten kapitalismus víc, řekněme, nakloněný nebo šmrcnutý tím socialismem.
7: Pro tebe osobně je lepší pro Česko, nebo pro tebe osobně, pro tvou rodinu byla by lepší cesta Spojených států nebo toho Dánska zmíněného?
8: Pro mě určitě lepší to Dánsko.
7: A proč?
8: Z toho důvodu, že si myslím, že my tady obecně ve střední Evropě žijeme vedle Německa, Rakousko, tak to jsou taky, řekněme, země do určitý míry, které mají blíž k tomu, nechci říkat zase socialismu, ale jsou to země, které mají, kde se ten stát je, řekněme, takovým opatrovníkem řekněme, toho řadového občana, než je prostě ve Spojených státech amerických. A to jak z pohledu důchodů, jak z pohledu zdravotnictví, tak z pohledu prostě různých sociálních dávek, podpory a tak dále. A přijde mi to i takový vlastně jako ličtější. Jo? Zas úplně takový ten extrémní kapitalismus typu třeba Spojených států amerických se přiznám, že se mi až úplně nelíbí. Ale zase tam je problém v tom, že i v té Americe mezi těma jednotlivýma státama tak můžou být docela dost velký rozdíly a taky jsou. Jo?
7: V Evropě nějaká solidarita je asi přirozená. S tím se určitě nedá nesouhlasit. Co mi ale někdy přijde, že lidé, kteří chtějí štědrý sociální stát, chtějí zároveň nízký daně, ale tam prostě zákon zachování energie funguje. Když si nevybereš na sociální stát, tak prostě na něj nemáš, nebo se zadlužuješ. Tak ty osobně nějaké případné zvyšování na ní pro ty by si byl? Já třeba nechápu nynější vládu, která jasně je štědrá, zejména třeba k důchodcům, ale zároveň vlastně nechci zvyšovat žádné daně, naopak.
8: No, to samozřejmě je nesmysl. No, prostě pokud chceme štědřejší sociální stát a chceme tam tu větší redistribuci, tak to prostě zároveň znamená, že prostě víc odvání bude na daních. No, to prostě takhle je. No, to je typický příklad těch skandinávských zemí, kde je opravdu ta složená daňová kvota, to znamená, kde ty daně jsou prostě výrazně vyšší než těch zemích, které jsou, řekněme, jakoby méně socialistický. Jo, a i když ta Evropa je dost taková, když se to jako nezdá, tak on je to docela takový jako v tomhle tomu směru docela homogenní celek. Jo. Jako máme samozřejmě mezi zeměma rozdíly, máme třeba Irsko, který je trošku specifický, kde třeba ty daně jsou vyloženě nízký, velice dobře to tam taky funguje, zase otázku, nebo to bych pak mohl říct jako protiargument, jasně, ale je to prostě jediná země v Evropské unii, která teď, kde tam je nativní jazyk angličtina, vlastně skrz Irsko, vlastně Amerika jde do Evropy, protože tam všichni mají pobočky, všechny velký firmy.
7: Protože mají teda nízké daně, taky ne?
8: Je to tak? No jasně, je to těma daněma. No, a to se zase pak už dostáváme další věcem, jestli je fér, že některé země mají takhle nízké daně, zneužívají toho třeba do určitý míry až. Ale abych se vrátil možná k té původní otázce, za mě prostě funguje jako obojí. Jo? Může fungovat obojí, ale určitě nemůže fungovat to, že pokud si větší sociální stát, tak prostě musím, nebo vybírám, prostě musím vybrat, vybírat prostě větší daně. Jo, nejde to bez toho, aniž bych snižoval daně, nebo daně byl stejný, zároveň mi rostly výdaje a přirozeným důsledkem tohohle toho samozřejmě je, že ten stát se víc zadlužuje.
7: Když se shodneme na to, abychom se nezadlužovali, ale chceme mít relativně vysoké výdaje, takže nám jde o to, abychom peníze někde získali, tak pak další věc, nebo téma, další do tématu je, které daně, jestli daně spíš majetkové, takže například daň z nemovitosti, nebo jestli víc zdanit práci, co by byla tvoje cesta?
8: Ale já nejsem politik na rovinu, ale když se podívám třeba na daň z příjmu fyzických osob, tak tady mi přijde, že už jako není úplně jako kam dál moc jako jít. Jo. Dobře, tak můžeme se třeba bavit o progresi, která tady byla historicky a většina zemí v Evropě, většina zemí OECD, tak mají progresivní zdanění fyzických osob, to znamená do určitý míry nějakou progresi a osobně bych si třeba dovedl představit, ale tady podle mě stejně se jako dostáváme k tomu, že ty daně stejně se budou muset zvyšovat a stejně nakonec se dostaneme k tomu, že tím nejjednodušším řešením tak bude zvyšovat nepřímý daně, to znamená ještě třeba zvyšovat DPH, spotřební daně a především se bude cílit podle mě třeba budoucnu, no, horizont 5-10 let na majetkový daně. Jo, to znamená, když se podívám, a to ostatně doporučuje organizace v OECD, já neříkám, že to je správně, jo, to bychom asi museli tady rozebírat další dobu, ale určitě tímhle směrem prostě půjdeme, protože v rámci Evropské unie tak máme velice nízký daně z nemovitostí a prostě budou se zvyšovat, protože ten stát, vzhledem k tomu, jak je zadlužený a jak každý rok hospodaří vlastně se schodkem, tak bude potřeba hledat někde ty daňové příjmy a ty majetkové daně se prostě nabízejí.
7: Problém je, že zdaňovat zaměstnance taky úplně nepůjde, nebo i když je zdaníme víc, tak neznamená, že vybereme víc vzhledem k tomu, jak se vyvíjí a bude vyvíjet budoucnu naše populace. Dětí se rodí míň, daňových poplatníků bude míň, lidé naopak se dožívají ale staršího věku, takže když k těm daním jako takovým připočítáme i důchodový systém, sociální pojištění, tak budeme potřebovat víc peněz, který ale budeme schopni dostat z míň lidí. A ostatně, ale to není problém jenom Česka, to je, dneska jsem četl článek o Německu, kde řeší to samé. A tam ty daně oproti nám, co se týče přímý daní, tak ty mají docela vysoké.
8: Jo, naprosto s tebou souhlasím, je to tak, prostě do budoucna v těch horizontů, no, řekněme 10-20 let, tak nás čeká opravdu v tomhletom jako velká změna, protože ta populace stárne, děti se rodí málo a ta udržitelnost veřejných financí právě kvůli té výplatě starobních důchodů a kvůli tomu, že produktivní populace bude stále míň, tak prostě ty veřejné finance doznají obrovských změn a tohle vidím vlastně jeden z těch klíčových problémů za mě třeba té současné vlády, že tohle to jakoby odsouvá nebo to bagatelizuje. Za mě vlastně jedinou jakoby možností, co jako dělat, je prostě pokud teda víc nesáhnu do toho systému, jo, já třeba osobně bych navázal ten starobní důchod na víc jako na děti, jo, to znamená, že by třeba, já nevím, když to řeknu takhle, jo, tak třeba v současnosti důchod je zhruba nějakých 45% průměrný mzdy, nebo nějak 43-44, takže si dovedu představit, že by třeba za 20-30-40 let prostě ten systém byl nastavený, postupně nastavovaný tak, že by ten důchod byl nižší, třeba 20% průměrný mzdy, s tím, že třeba 10% se bude odvádět od mýho dítěte, který já vychovám, který pak bude pracovat a bude ten důchod zase přímo mě, aby tam byla nějaká motivace mít třeba děti. Jo? To znamená, tohle je třeba za mě jeden jako ze způsobů, spíš mě přijde smutný, že to vlastně ani jedna z těch stran, ať už kde byly ty minulý, nebo je to současná, že nějak tohle to vlastně nezvažuje. Protože mi to přijde, že to je jakoby logický krok, jak zároveň vlastně částečně jakoby řešit ten problém to těch starobních důchodů na jedné straně a na straně druhý, jak prostě se snažit zvýšit jakoby tu porodnost. Jo. Ale ten současný systém, jak ho máme nastavený teď, i vlastně se současnou vládou, kde se zase ta hranice odchodu do důchodu prostě bude vracet zpátky na 65 let, tam to zastropovaný, tak tím se ten problém jenom oddaluje do těch dalších, na ty další vlády. No.
7: poslední věc k daním. Velmi se asi promění pracovní trh s nástupem umělé inteligence, robotu, robotizace. Co zdanit ty firmy, které budou nejvíc týci právě z AI? Ale ono to je těžké, protože ty firmy jsou většinou z Ameriky. Když jim tady napalíme nějaké daně, tak oni řeknou, jo, tak my tady do té ošklivé Evropské unie, do ošklivého Česka vůbec nechceme. Má to vůbec nějaké řešení?
8: Jako za mě takhle, pokud se strašně bude záležet samozřejmě v těch nadcházejících letech, jak velký dopad bude mít umělá inteligence za prvý do produktivity a za druhý samozřejmě na ten pracovní trh. Samozřejmě existují hodně pozitivní vize, že ty dopady budou čistě pozitivní, že ten dopad umělé inteligence na zaměstnanost bude velice omezený a krátkodobý a že pak všichni zase rychle najdou pracovní uplatnění. Pak jsou zase ta druhá škála, nebo ten druhý extrém, ten extrémně negativní, kdy říkají, že tady, když se uvádí, že prostě tady zanikne třetina všech pracovních míst, bude obrovská nezaměstnanost, vlastně naprosto se zhroutí ten systém veřejných financí. Za mě někde možná pravda, těžko říct, jestli bude uprostřed, spíš jsem jakoby snažím se být optimistou. Za mě vlastně jediným jakoby tímhletím řešením, pokud opravdu by došlo k tomu, že by jako výrazně rostla nezaměstnanost, tak je to, co jsi říkal. To znamená zdanit AI, umělou inteligenci, prostě ty velké firmy. To je jeden a druhá věc je nepodmíněný příjem. Jo? Když tohle to vzniklo někde před 5-6 lety, nebo se hodně o tom mluvilo, tak tehdy si myslím, že nejenom já, ale řada dalších ekonomů, tak si říkala, že to je jako de facto jako nesmysl. Ale teď vlastně s tím postupem nástupem umělé inteligence do těch dalších let, tak si myslím, že to bude zcela jako nezbytný a legitimní vlastně tohle to zavíst.
7: Když se z budoucnosti možná za 2, možná za 5, možná za 10 let vrátíme do roku 2026 a ke krokům, které dělá vláda, aby měla peníze na ty všechny své výdaje, tak to jsou takzvané dluhopisy republiky, které teď ministerstvo financí chce vydávat. Když to zjednoduším, občané si budou moci koupit dluhopisy a tím podpořit státní rozpočet na nějakou dobu. Myslíš si, že je to správná cesta, že vlastně ono tam má víc úrovní. Tak první, jestli je dobrý, když už stát si ty peníze chce půjčovat, jestli si je má půjčovat od svých občanů, nebo si je půjčovat od bank. To budu pokračovat.
8: No, on si teď stejně půjčuje od svých občanů skrz banky a skrz penzijní fondy. No, takže...
7: Ty osobně sám do nich půjdeš, do těch dluhopisů?
8: Já už jsem je měl, aby jsme to uvedli možná na pravou míru, on je zavedl pan Kalousek, jo, vlastně bývalý minister financí, nevím, jestli 2012, 2013 si je zaváděl. Dlouho jsem se na ty dluhopisy jako nebyly v centru mý pozornosti, až vlastně na konci roku 2021, kdy jsem čekal, že bude v tom roce 2022 celkem vysoká inflace, ale ne, že bude 15%, jo. Myslel jsem si, že bude třeba 7-8, jo, max. Tak jsem si ty dluhopisy koupil a pak vlastně ke konci roku úplně 2021 jsem si je koupil ještě víc, takže vlastně díky tomu jsem i poměrně přečkal dobře tu inflační vlnu v letech 2022-2023. No a co se týká, a přišlo mi škoda, že vlastně ty dluhopisy potom vlastně nebyly, že už se dál nevydávaly, jo, na rovinu. Protože prostě si říkám, tak mohlo se to zastropovat třeba na milionu pro jednoho občana a prostě bylo spousta dalších možností, jak to udělat tak, aby ten stát prostě v tom pokračoval v těch emisích, ale třeba ne takovým objemu. Jo. Mm-hmm. A vlastně, když to takhle řeknu, tak já to vítám, že tohle se otevřelo znova, že ta nabídka tady je. Přijde mi to, že to je poměrně i jako normální, nebo řada států to tak má, že prostě přímo jako občani držej, si můžou koupit část dluhopisu nebo část vlastně dluhu a přijde mi i vlastně zajímavý všechny ty tři dluhopisy, ty typy těch dluhopisů, které byly zveřejněný, tak mi přijdou zajímavý, jo, na rovinu, jo, nejsou to investice, nejsou to akcie, jsou to vyloženě. Když se podívám na ty dluhopisy, tak ten tříměsíční dluhopis, tak to je vlastně ekvivalent, řekněme, trošku spořícího účtu, jo, když to řeknu, celkem rychlá dostupnost toho během 3 měsíců, po 3 měsících si k těm penězům mám, vlastně se je můžu vybrat, dostat se k ním. Pak je tam ten 5letý dluhopis, který mně přijde jako ekvivalent termínovanýho vkladu, 5letýho, až s tím rozdílem, že vlastně každý rok zase si, když bych potřeboval, tak si ty peníze můžu stáhnout, zatímco u toho termíňáku to nejde, aniž bych zaplatil nějaký sankce. No a pak je tam vlastně ten protiinflační dluhopis, který za mě je vlastně taková jako zajištění proti vysoké inflaci. Jo, ale na rovinu žádný z těch dluhopisů za mě, spíš bych to viděl jakoby za mě jako spoření. Jo? Není to za mě jakoby investice typu akciového fondu, kde opravdu můžu mít riziko třeba nějaký ztráty, ale taky poměrně velkou nějaký výnos třeba v horizontu 4-5 let. Jo, tady to je opravdu jako takový konzervativní produkt. Ta ztráta reálně

0: hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, tak jak to vidíš?
1: Tady je strašně důležité si uvědomit, že my žijeme v nějakých cyklech. A vlastně i ten stát, i ta ekonomika se pohybuje v nějakých cyklech a za mě v těch taková ta základní teze. Ve špatných časech se zadlužit a v dobrých časech to potom splatit. Vlastně takový ten princip té přehrady, řekněme, na té řece, kdy zastavím tu vodu a pak to opouštíme, jak to koriguju ten tok, tak za mě to je tohle co naprosto v pohodě a s tím souhlasím. Problém je v těch posledních letech, ono to není jen posledních letech, jo, ale když se podívám vlastně tak z vyspělých zemí od roku v 21. století, tak najdeme strašně málo let, kdy třeba nějaká země měla přebytkový veřejný finance, kdy nebyla ve schodku. Jo. Za mě strašně jakoby hodně důležitý je, aby tohle to bylo dodržované. To znamená, pokud se zadlužím, tak to asi pak musím v těch dobrých časech to musím splatit. Jo. Bohužel ta situace je taková, že v těch špatných časech se zadlužím a v těch dobrých časech jsem zadlužený taky, ale trošku míň. A tím pádem prostě narůstá nám potom státní dluh, narůstá nám vlastně úrokový náklady na státní dluh, který dělají už teď pro ten letošní rok už víc jak 100 miliard korun. No, to je prostě nutný si uvědomit, že to ani řada prostě ministerstev nemá vůbec takovýhle rozpočet, tak jenom tohle to Česká republika každý rok vlastně platí na úrocích. Pardon. Ale pak bych jsme mohli jít ještě jako víc do detailů. Jako s tím, že záleží na co samozřejmě si ten dluh jako bereme, jo? Jestli je to na spotřebu nebo na investice. Jo? Pokud je to na spotřebu, tak je to samozřejmě špatně, pokud je to na investice, se chci proinvestovat prostě k nějakému jako většímu růstu té ekonomiky v těch dalších letech, anebo i v horizontu třeba nějakých 10 let, tak pak vlastně i ten dluh i v těch dobrých časech může být obhajitelný, nebo je obhajitelný za mě, jo. Ale tam se jako domnívám bohužel, že teď jako nejsme. No.
0: Říká v Zátiší na Rádiu 1 Mirek Novák, ekonom. Po písnice se budeme bavit dál.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Posloucháte Zátiší na Rádiu 1 s ekonomem Miroslavem Novákem ze společnosti Citfin. Se bavíme o ekonomice, o světu, o tom, jak se proměnil za poslední 3 roky, kdy jsme se s Mirkem Zátiší bavili naposledy. Ještě jsme se pořádně, Mirku, nebavili o tom, jak se změnil svět v té úplně poslední době, v posledních měsících a zejména vlivem Donalda Trumpa. Tak ty z pohledu ekonoma, jak hodnotíš jeho kroky? Všechny, na cokoliv se vzpomeneš.
1: Tak ono to vlastně začalo už válkou na Ukrajině v 2022 a vlastně tím, jak byl zvolený Donald Trump, tak vlastně ten svět, jak jsme ho znali, tak se jako do určitý míry, ne do určitý míry, prostě se rozpadá. Jo. Vlastně ten svět byl postavený na některých základních, řekněme, jako parametrech, jo, byl multilaterální, to znamená, že jsme měli nadnárodní instituce, měli jsme tady světovou obchodní organizaci. Ten multilaterální svět byl založený na tom, že když je někdo slabší a někdo silnější, tak to není otázkou toho, kdo je silnější, aby přinutil toho slabšího dělat to, co chce, ale bylo to na nějaký, řekněme, aspoň trošku nějaký rovnováze. No a tohle to se třeba kompletně změnilo. Teď vlastně s nástupem Donalda Trumpa, s nástupem cel, tak vlastně jako vidíme, že najednou je tady ústup od té multilaterality k nějakému bipolárnímu, tripolárnímu prostě světu, kdy máš nějaký velmoce, vlastně se vracíme zpátky do 19. století, tak trošku v uvozovkách, kdy prostě ten silnější diktuje ty podmínky těm slabším a je mu jedno, jestli to je správně, fair, jestli je to v rámci nějaký rovnováhy nebo ne. Totálně se změnila geopolitika, to je další věc, co se mění. A to vlastně můžu narážet i teď na tu současnou válku vlastně v Perském zálivu. A v kombinaci vlastně ještě s válkou na Ukrajině a s tím, jak chce Donald Trump třeba vystoupit z NATO, nebo mluví tak, že by mohli vystoupit, jo, když do toho ještě zapletu, zamíchám Grónsko, tak vlastně celá geopolitika se totálně mění. No a co to znamená tohle pro nás, jako pro Evropu i pro Českou republiku, jak to prostě znamená to, že ten svět, na který jsme byli zvyklí a z kterého jsme těžili a v některých případech jsme se i jako Evropa hodně vezli, tak to znamená, že to prostě pro nás je, se tenhle ten svět starý v uvozovkách už prostě zaniká a budeme teď mít před sebou nějaký nový prostě paradigma, ke kterému se budeme muset postavit a když to provážu s tím, o čem jsme se bavili víc, dřív vlastně s těma veřejnýma financema, tak je to vlastně další jako zásek do těch veřejných financí, kromě k toho důchodového systému, tak je to, že prostě daleko víc peněz budeme muset dávat třeba na obranu, než to bylo dřív a tím pádem je třeba ty dluhy těch zemí ještě kvůli tomuhle tomu můžou prostě dál akcelerovat. Jo. Nehledě na to, že tady máme nějakou energetickou, nebo musíme se starat o nějakou energetickou bezpečnost Evropské unie, vojenskou bezpečnost, jo, obranou, jo. Prostě musíme tady najednou řešit v těch posledních letech věci, které jsme dřív řešit nemuseli, anebo jsme třeba řešili jenom minimálně.

0: tam vlastně to je jeden z mála automobilek, který jsou schopný si držet ten tržní podíl nebo ještě nepatrně zvyšovat.
1: No, ale není to tím, že my kanibalizujeme, že my za český peníze českých pracovníků kanibalizujeme
0: vlastně Volkswagen.
1: Volkswagen, přesně tak, ty německý, protože ty mají vyšší mzdy, protože taky odvádějí víc na těch daních, o kterých jsme se bavili, takže ono vyrobit v Česku Superb jde levněji, než chtěl jsem říct vyrobit v Německu Passat, ten už se vlastně taky vyrábí v Bratislavě. Takže ani ne v tom Německu, ale na Slovensku.
0: No, jako souhlasím, jo, je to prostě, tak doufám, že teď neposlouchá někdo ze Škodovky, ale takže když sundáš z toho značku a jedeš v tom, tak jako nepoznáš, jestli skoro ani jedeš v Golfu, nebo v Oktávce, nebo v Seatu, jo, za mě to jako, je to prostě strašně podobný. A je to na stejné platformě vlastně postavený. A no, to se týká Německa, tak tam tu situaci vidíme ve Volkswagenu, se to vlastně bude v těch dalších letech, bo utlumuje se tam ta výroba. Vidíme to ve Francii, jsme to viděli třeba na posledních prostě 15 letech, jo, těch prostě ještě, že v 90. letech Peugeot, Citroën, Renault, to byly jako značky, které jezdily všude, byly stále považovaný za celkem dobrý, a tak jo, dneska už ta doba je prostě úplně někde jinde. Ale co se týká toho automobilového průmyslu, té budoucnosti, no tak to prostě je špatná, jo, na rovinu. Myslím si, že to prostě jako postupně těch pracovních míst prostě bude víc a víc zanikat. Co si naopak zase myslím, tak my tady máme opravdu jako dobrou infrastrukturu pro výrobu automobilů. A vlastně jednou z těch možností, jak aby se sem Čína dostala, tak je, že vlastně skoupí tu automobilku a bude to tady přímo jako vyrábět na místě. Něco jako třeba Hyundai, jo, když to řeknu, ale to know-how a ta vyšší přidaná hodnota, tak prostě nebude tady. Jo. To znamená, takhle si asi nějak do budoucna představuju vývoj toho evropského automobilového průmyslu, pokud se nestane něco zázračného. No, prostě takový pomalej, ale se trvalý prostě útlum.
1: No. Takže pokud nás poslouchají posluchači, kteří mají děti ve věku, kdy se rozhodují, kam jít po základní škole, co dělat, aby měli pracovní uplatnění do budoucna, tak směrem k automobilovému průmyslu to už smysl nedává, nebo pořád ještě?
0: Tak mu záleží asi, co tomu tomhle průmyslu chceš dělat, pak samozřejmě můžeš jít pracovat do zahraničí, můžeš jít pracovat třeba zase do Číny. Zase úplně bych jako neříkal, že jako myslím si, že naopak, jo, že ty technické obory typu třeba strojařina, tak mají velkou budoucnost. Ale jak jsem říkal, spíš mně přijde, že prostě ta přidaná hodnota, že obecně tady prostě uvidíme sestupný trend toho ty výroby nebo ty produkce automobilů a že to bude víc prostě o nějakém dovozu. Jo, stejně jako nejdřív bylo Japonsko, pak byla Jižní Korea, tak teď je Čína, akorát, že Čína, jo, je obrovská. Takže ty množství těch aut, těch značek, ve srovnání třeba s Jižní Koreou, tak je prostě několikanásobná. Takže jo, stačí se podívat, jaký byl ten tržní podíl třeba Korejců, jaké je teď a jaký byl třeba před 20 lety, jak jsme se těm autům ještě smáli tady na začátku 21. století, konec 90. Jo, jak třeba Kia, když tady byla, tuším, nebo ještě tady byla nějaká jiná korejská značka, jestli nevybala. Daewoo, tuším.
1: Taky Sankyong tady byl, skoro se neprodával, ale no. Takový hrozně divný název, že...
0: No, je to možný, zase to si nevybavuju, no. Takže tak, no.
1: Ale i Čína začne být do budoucna drahá, pokud nebudou schopní ty továrny naprosto robotizovat a nebudou tam muset mít lidi, protože v těch méně technologických oborech, ať je to třeba textilní průmysl, tak ten už se z Číny odstěhoval v posledních letech někam do Vietnamu, ale už i Vietnam začíná být drahý, Bangladeš a podobně. Tak hrozí to i třeba s těma autama?
0: Já si myslím, že s těma autama to tak úplně není jednoduchý, protože... Jako tam potřebuješ dal mít daleko větší know-how, daleko i větší kapitál, daleko jako víc prostě infrastrukturu a to není úplně tak lehký, jako přemístit ty textilky, jo. A taky samozřejmě každá ta země si to jako, nebo jako víc se to i hlídá, jo, protože tam je daleko větší přidaná hodnota v tom automobilovém průmyslu, než je případ toho textilního.

0: ještě máme poslední zhruba čtvrt hodinku. Už jsme trošku nakousli, ale moc jsme se o to nebavili, a to jsou investice. Začneme ale zase od Donalda Trumpa. Píšu se články, nevím, Financial Times, Wall Street Journal o tom, která lidé v jeho okolí možná obchodují s informacemi, které ještě nejsou veřejné a vydělávají na tom velikánské peníze, zatím se nic moc nedokázalo. Tak on jeden z posledních článků byl, že Trump Organization dělá neskutečně mnoho obchodů, denně na to Trump říká, nebo ti lidé z jeho okolí říkají, no ale to Trump není ten, který obchoduje, to je od něj odříznuté, to je něco jako takový ten slepý fond vedle, něco jako si tady zařídil pan Babiš v Česku. Tak když se podíváš na investice, které se dějí v okolí Donalda Trumpa, tak je to, co jsme nikdy nezažili. Narážím na to, že insider trading, když to zjednoduším, tak informování na základě neveřejných informací je všude možně trestný, v Americe taky.
1: No, jak je to, když vlastně se nad tím zamýšlím a hledám nějaký smysl v tom, co Donald Trump dělá, a ta jeho administrativa, ty jeho nejbližší, a to řeknu to ošklivý slovo, klika, jo, tak vlastně, tak to vypadá strašně chaoticky, ale vlastně jedním z těch možností jako obohatit sebe a obohatit i jakoby ty svý nejbližší, tak jako za mě, jo, když se na to takhle dívám, asi opravdu jeden jako z cílů Donalda Trumpa, proč řadu jako věcí jako dělá, proč je schopný říct jednu věc a za 24 hodin negovat úplně na druhou stranu, protože to všechno má samozřejmě obrovský dopady na finanční trhy. A bylo vlastně krásně vidět loni v dubnu, když vlastně ohlásil cla, pak za 3 dny to vlastně vrátil zpátky. A samozřejmě, když ty seš strůjcem nebo tvůrcem těch událostí, které hýbou tím trhem, no, tak pak samozřejmě jako vydělat na tom je strašně, strašně jednoduchý, ale jako je to naprosto špatně.
0: A proto máme ta pravidla, insider trading je nepovolený, zakázaný, trestný.
1: Je to tak.
0: Myslíš si, že někdy dojde na to, že lidé budou za to, co se dělo v roce 25-26 na finančních trzích, lidé z okolí Donalda Trumpa, že budou někdy potrestáni?
1: Já si myslím, že k tomu může dojít. Já nevím, jestli teda vyloženě budou potrestaní, ale určitě potom jako budou minimálně vyšetřovaní, ale musí se změnit strana. Budu mít midterms teď na konci října v listopadu toho letošního roku. A pokud příští volby vyhraje demokrat, tak se věřím tomu, že se tam omlouvám se, tak věřím tomu, že se k tomuhle demokrati vrátí a pokusí se tohle z toho opravdu jako detailně vyšetřit. Ale byl bych překvapený, kdyby za to byl nějak někdo odsouzený, možná se najde třeba nějaký obětní beránek, ale nemyslím si, že, jako, že třeba Donald Trump by šel do vězení, nebo to. Nedovedu si to představit. Ale tak třeba uvidíme, že to je možný.
0: My určitě do nejbližšího okruhu Donalda Trumpa nepatříme a myslím si, že nikdo z Česka, i když jsou tady určitě kandidáti na to, kteří by tam chtěli patřit, tak nikdo z Česka tam nepatří. Tak co můžeme udělat my pro to, abychom se měli lépe nejen tím, že dokážeme vydělat víc peněz? Myslím teď investice. Ty jsi zmiňoval, že když máš nějaký volný prostředky a chceš je dát na nějakých vozovkách spořák, takže ty dluhopisy republiky nejsou úplně nesmyslné. No ale když chceš peníze a chceš si uspořit na důchod, který, jak jsme se bavili, taky asi na něj do budoucna nebude, tak co bys měl dělat z tvého pohledu?
1: Je nutný investovat. Je nutný investovat a je to navzdory tomu, že to prostě nese větší riziko, ale zároveň tím, že to nese větší riziko, tak to samozřejmě nese i větší výnos. A pokud investuju dlouhodobě, pravidelně a investuju do, řekněme, široce diverzifikovaného portfolia, tak v tom středně až dlouhém horizontu, tak bych měl na tom být líp, měl bych vydělat a měl by ten můj výnos být o něco vyšší, než, řekněme, řádově třeba 3-4% body vyšší, než třeba nabízí třeba ty dluhopisy kolem, řekněme, těch 3,5 až 4,5 desetiny procenta.
0: Přiznám se, že z těch 6 slov široce diverzifikované portfolio v dlouhodobém horizontu jsem se lekl. To zní tak složitě, tak co konkrétně mají lidi dělat?
1: To strašně záleží, to je strašně individuální, jo. Ale tak já popíšu, co třeba dělám já, to bude možná jednodušší. Já nakupuju ETFka, myslím si, že akciový, myslím si, že asi většina posluchačů, že to jako tohle to zná nebo to slyšela, protože mi přijde, že vlastně se už na poli financí, tak pro spotřebitele, jak se skoro nemluví ani o něčem jiným, že je potřeba prostě, aby všichni investovali. To znamená, já investuju teda už dlouhodobě, ještě dřív, než mi přijde, že než vlastně se o tom tak začalo mluvit. A v podstatě to znamená to, že vy si můžete koupit, nebo člověk si může koupit jednu třeba akci, nebo několik akcí, a nebo taky si může vlastně koupit celý index. Když třeba řeknu ten nejznámější, tak to je ten americký S&P 500, tak tam je vlastně 500 největších amerických firm, tak vy vlastně, když si koupíte ten index S&P 500, tak si vlastně koupíte skrz vlastně ten index všech těch 500 největších firm, s tím, že tam tím pádem se eliminuje ty riziko ty jedné firmy nebo těch, nebo řekněme třeba jednoho sektoru. V tom slova smyslu, že pokud třeba ta jedna v jedné firmě se nedaří, tak a koupíte si vloženě tu akci, tak můžete prodělat během krátké doby třeba 70, 80, 90% nebo třeba klidně všechno. Ale tím, jak člověk investuje vlastně do toho širokého portfolia, do toho celého toho indexu, do těch 500 firm, tak tam má jakoby daleko líp rozložený to riziko a je poměrně krajně nepravděpodobný, že i kdyby třeba nějaká firma třeba tam o tam teď vypadla nebo zkrachovala, tak ten dopad vlastně do toho celého indexu tak bude poměrně malý. Jo, tohle je takový, jako takový základ. A potom, kdyby jsme šli dál, tak zjistíme i, že tam se jako v řadě detailů prostě skrývá ten pomyslný ďábel.
0: Protože kdybys to sledoval denně, tak přesně Donald Trump něco řekne a S&P letí dolů, pak řekne něco jiného, letí nahoru. Takže tam jde o to držet a nebát se těch krátkodobých výdajů. Výkyvů, pardon.
1: No, asi za mě je nejdůležitější vlastně si vůbec něco o tom nastudovat. Jo, to je za mě úplný základ. Zároveň jako rozmyslet si nebo si uvědomit, jako kolik mám peněz, kolik jsem schopný pravidelně investovat, jestli jsem schopný ty peníze po nějakou dlouhou dobu prostě postrádat, jestli jsem schopný zvládnout nějaký tržní výkyvy, když to prostě oslabí do 20, 30, 40%, a jestli jsem schopný třeba zvládnout i nějaký období, kdy třeba 10 let ty tedy vůbec neporostou, já budu třeba na nule nebo i po 10 letech budu mínusu, jo? Což se tady v minulosti taky několikrát stalo a o čem si myslím, že se v současnosti prostě třeba moc jakoby nemluví. No.
0: Tak ono to asi dobrý, když těch 10 let je mezi tvým 30. a 40. rokem věku, blbý, když si to stane mezi 55. a 65. když už ty peníze by si chtěl vybírat.
1: To je samozřejmě hodně blbý, proto je taky důležitý, když už je člověk starší, tak už trošku jako jít z těch rizikovějších aktiv, jako jsou třeba ty akcie, tak jít do třeba trošku méně rizikových. Ať už jsou to třeba dluhopisy, nebo ať už jsou to třeba teoreticky ty spořící účty nebo termínované vklady. Ale ono je i blbý, když se ti to stane mezi tím 30. nebo 40. rokem, jo? Protože ono, tady je strašný problém třeba u toho investování skrz ty ETF, že lidi, co jsou do té 40, tak vlastně si pamatují jenom ten růst. Jo? Vlastně nepamatují si tady období třeba na začátku 21. století, technologickou bublinu, pak finanční krizi 2008, kdy jsme tady opravdu měli strašně dlouhou dobu, nebo trvalo to prostě 10-11 let, než se ten index vrátil zpátky nad tu původní hodnotu, kde byl třeba v roce 2000. Jo. To znamená, i pro ty třicátníky teď je to blbý v tom slova smyslu, že si myslím, že oni během té doby to psychicky nezvládnou, nebo to období by je strašně těžký psychicky zvládnout, a je tam tendence prostě potom z toho jakoby utíkat, jo, z těch akcí. Já vím, že tohle to jako úplně se o tom teď v současnosti nemluví, jak jsem říkal, ale neznamená to, že v těch nadcházejících letech, že se nemůže stát prostě něco podobného.
0: A když se o tom přemýšlím, tak si říkám, jestli nakonec nejlepší investice není to, co jsme taky nakousli. Ty jsi říkal, že by důchody měly být nebo mohly být navázány i na počet dětí, který jsi vychoval, protože to jsou budoucí daňoví poplatníci, lidi, kteří nějak té společnosti, až ty už nebudeš v té síle, budou přispívat. Tak neplatí, že pořád nejlepší investice našeho života, kterou můžeme udělat, je do našich dětí a dobře je vychovat?
1: Já určitě souhlasím s tebou, Aleši, to je za mě, ale to už se asi úplně nebavíme asi o té finanční investici, no. Za mě to je investice jako životní, je za mě jako klíčová, prostě asi fakt ta nejdůležitější, ale není to za mě ta investice, řekněme, toho finančního rázu, když mám prostě nějaký peníze navíc, jako tak co s tím, no, takže tam bych to jako odlišoval, tohleto.
0: Tak ono, když se podíváš, teď velké téma jsou střední školy, zejména v Praze, kde dostat se na vysněnou střední školu není tak jednoduché, ale teď je zrovna druhé kolo a je dost soukromých škol, které ti, když patřičně zaplatíš, to vzdělání tvým dětem dají. Tak tam někdy ta finanční investice i do toho vzdělání dětí je nezbytná. I když chápu, že to ti na ten důchod nemusí vydělat, když je špatně vychováš.
1: Ale určitě, a zase se dostáváme k tomu, o čem jsme se bavili, o umělé inteligenci. A já třeba v současnosti, já mám taky děti a v současnosti vůbec netuším, co bude za 15 let, jo, který povolání zaniknou, který nezaniknou. A přijde mi nejhorší, když by se to dítě učilo opravdu třeba, nebo by pak šlo vlastně na nějakou vysokou školu, která je třeba hodně těžká, až ji vystuduje, tak vlastně zjistí, že ta práce už není potřeba, zastane jí ta umělá inteligence. Jo. To znamená, za mě prostě ten pracovní trh v těch dalších 10-15 letech prostě bude procházet jako obrovskýma změnama a to, že budu investovat do nějaký nebo dám dítě na soukromou školu, zaplatím to, tak to bohužel prostě za mě jako neznamená, že se tam naučí něco, co jako v tom životě potom nějakým způsobem uplatní, ale určitě je lepší, když na tu střední školu samozřejmě tady nebo konkrétně tady v Praze bude chodit, než aby skončilo po té základní škole, protože s těma středníma školama je to tady v Praze fakt tragédie.
0: Chtěl jsem skončit pozitivně, ale u tohle tématu to moc nejde, zejména v těchto dnech. V Zátiši na Rádiu 1 jsme se bavili s Mirkem Novákem, ekonomem ze společnosti Citfin po 3 letech, tak doufám, Mirku, že se uslyšíme na vlnách Rádia 1 dřív než za 3 roky. Budu na to myslet. Děkuji moc, že jsi přišel a bavil se s náma o tom, jak světem hýbe ekonomika a ekonomie jako věda. Díky moc.
1: Já taky moc děkuji, Aleši, a přeju hezký večer.
0: A od mikrofonu Rádia 1 se loučí Aleš Vojíř. Nikdy příště, konkrétně za 14 dnů opět naslyšenou.

0: Soundbomb Radio 1.
1: Yeah.
0: Nazdar, ahoj, já jsem Double J.
2: Já jsem Paul Gate.
0: A je tady konečně opět Soundbomb, který minule nebyl, jakož prostě to tak někdy se stane.
2: Někdy se to sejde,
0: to prostě nevyjde. Ale dneska jsme tady a samozřejmě pouštíme písničky takzvaně. Jak to máme nejradši.
2: Jsme tady v plné síle.
0: Ano, ano, je to tak. A začali jsme dneska, byl tam J5, Ming SB, featuring Skepta, Logi a Skillibank, to je moje oblíbená věc za poslední dobu hodně. A taky Silent Eddie, Ballerina, to je taky bomba prostě, dancehallová klubovka. A byla tam taky Miss Banks, No Love, možná jsme se to už tady pouštěli minule, bych řekl.
2: To mě bavilo.
0: Výborný, jako sample samozřejmě Shina z roku 99, tak to tam samozřejmě, kdo znáte 90s rap, jste mohli poznat. No a byl tam taky novej Tušor, který vlastně kterýho jsme tak jako i uvedli v dnešním storyčku na... Jako
2: to je pravda, vydal single s Tygou a E-Fortem.
0: Kopeto.
2: Ale Kopeto, ten beat je takovej vlastně klasický pro dvojici Too Short a E-Forte, ale myslím si, že to pořád zní strašně, strašně fresh.
0: Hele, jako právě je zajímavý, že Too Short... Je spousta raperů, který vydávají tracky a všecko to zní stejně vlastně a ty nerozznáš. A někdy to je dobrý, někdy to je vlastně v pořádku, protože ty někomu to sedí, že to vlastně tak se děje, ale je spousta raperů, nebo spousta, že vlastně už nechceš poslouchat, už říkáš, je, zase to je to samý. Ale u něj mi přijde, že tohle opravdu jako on udělá desku, kde je 15 takových tracků, ale já s tím nemám sebemenší problém.
2: Mně přijde, že od té chvíle, co vydal tu desku, tak občas dropuje nějaký single nebo feed a vlastně mě baví mnohem víc, než třeba před 10 lety, jako, nebo něco takového. Myslím si, že je velice fresh ten člověk.
0: Jo, je to na to, že mě 88, ty vole.
2: Jo, no.
0: Tak a hlavně má to skvěle vždycky nazvučený, ty tracky. Třeba jak je ten...
2: To má i ten Forte, ale jako vlastně dlouhodobě mně přijde.
0: No,
2: že
0: ale
2: věci
0: ten
2: Tušo prostě
0: speciálně. Jako, že to když pusíš v klubu, tyhle to fakt hraje jako... Málo co hraje takhle dobře. Z těch
2: starců prostě.
0: No, že on jako to umí. Že to je fakt materiál takový klubový, no. To je super. Takže Tušo, to jako je náš oblíbenec, ten tady prostě
2: já
0: bude
2: hrát. Pokračování, vole, Freaky Tales... mixtapeu vlastně, který jsme nehodnotili loni na jaře, touhle dobou
0: to
2: vlastně.
0: To vyjde za měsíc, tyhle.
2: Já doufám, že tohle je přezvěst.
0: No a byl tam taky SDK, Tariko Ace Phantom, známá věc už, a taky můj celkem oblíbenec Nino Breeze, který takový chráněnec Rikrose, který vydal docela solidní desku, asi tak před dvouma měsícema.
2: To jsme se hráli posledně.
0: Jo,
2: vlastně.
0: Jo, Say My Name je takovej docela, bych řekl, highlight z toho alba. Tam jako, ta deska není špatná, ale je to vidět, že to je možná takový ten první pokus jako prorazit víc a je to tam trochu slyšet, že takový nevyrovnaný lehce. Mm-hmm. Ale dobrý, jako vlastně má skvělý hlas, zajímavý. To je vlastně strašně zajímavá jako postava, on, Nino Breeze, vlastně.
2: Jako, já jsem ho poznal minule poprvé díky tobě vlastně a dneska, jak už hrál, jak jsem ho slyšel vlastně po dlouhý době od té doby, tak jsem hned věděl, kdo to je, protože ten hlas je velice originální. Jako.
0: Jo, jo, a i ta flow, a on jako hlavně na té desce mění, jako docela jako mění tu flow, má to, je to originální dost, no, dneska, což je dneska vzácnost, bych řekl. Ale taky tam byl Kanye s SSM Brothers z poslední desky Bully, samozřejmě to tady musíme pustit, a byla tam taky Sexy Red Job featuring Metro Boomin.
2: To je ode mě a to je track, který
0: je od tebe,
2: vlastně,
0: ona je od tebe, mám
2: ona je ode mě, vole.
0: Ty jsi
2: to, to je myslím si poslední nebo předposlední věc z toho posledního mixtapeu. Já jsem dlouho se tím mixtapem prokousával, že jsem neměl čas a většinou jsem se dostal třeba do poloviny a říkal jsem si, fajn, dobrý, no. Až pak přišel můj kámoš Štěpán, který mi pustil tady tu věc, která je fakt na konci, a začal takový ten prostě orchestrální beat, vole, s trumpetama, já jsem si říkal, tyve, kámo, tohle už je kliš, to už je dávno mrtvý, tady ty beaty. No, že ten beat se pak svične, ona tam tak jako zběsile, jak to říct, jestli zpívá nebo řve, nevím, něco mezi tím prostě.
0: Ano.
2: a má to strašnou energii podle mě a poslední dobou se na tom hrozně mrdám, jako na tomhle tracku. Je to, nabíjí mě to.
0: A zdravíme Štěpána.
2: Zdravíme Štěpána, přesně.
0: K Benimu.
2: K Benimu.
0: A no, takže to byly na začátku takový mix starších a novějších věcí. Máme tady pár novinek a i old schooly dneska, ale drobně. Pustíme si taky novýho Dizzy Rascala, který vydal minulý týden nový single, takový taneční.
2: Velice napampenej single.
0: See You Dance. On poslední dobou prostě dělá
2: taneční
0: věci, ho baví. Je to vidět i na těch shows, že vlastně nejvíc ho baví ty nový taneční věci, což někdy je lepší, má někdy lepší výsledek, někdy horší výsledek, ale tohle je cool, to si pustíme, See You Dance. A ty si přines dneska třeba, to jenom já to řeknu, protože se to zahraje.
2: Jsou tam Crymob, prostě.
0: Knock If You Buck, totální kranková klasika.
2: Pro lidi, co neví, je, ano, kranková klasika, já bych si dovolil tvrdit dokonce, že to je kranková hymna, jako.
0: Můžeme
2: ano,
0: to považovat.
2: Víme samozřejmě o tom, že předtím byly jiný krankový hymny, než vyšel tenhle track, to je podle mě rok 2-3 nebo 2-4, 2-4
0: to je dřívější, no.
2: Ale,
0: před tou érou, před tou hlavní.
2: Ale podle mě se to řadí mezi velice zásadní tracky vůbec jako kranku jako takovýho, jako takový.
0: Jo, určitě možná, kdybychom dávali top ten jasný, ale tohle by se dalo považovat, no, že za ten největší krankovej track ever možná v nějaký chvíli. Pamatuju si, jak na to lidi reagovali, když jsme to hráli prostě na Crank Jackpotech.
2: Je
0: to, tak
2: to,
0: je prostě
2: to vlastně nutno říct, že předtím byly nějaký East Side Boys a podobně, který měli jako hodně narvaný beaty, hodně se tam hřvalo. Tady se hřve taky, ale třeba ten beat je docela dost minimalistický a podle mě tím si získal to publikum, jako, že to nebyl prostě narvaný klubový beat. Byl to, tam máš vole 5 nástrojů nebo 4 nástroje v tom beatu prostě, ale do dneška to funguje. Jako.
0: Takže Crymob rozhodně. A taky si vzal Cool Kita, což je jméno, který tady bych řekl, tyho nehrálo hodně, hodně dlouho. Lost in Space se jmenuje ten track. Tak taky no, Cool Kit je legenda absolutní.
2: Já jsem si řekl, bavili jsme se už minule, že sem budem protahovat občas pár jako třeba už zapomenutých, nebo ne zapomenutých, ale prostě věcí, které dneska se tolik nehrajou a tenhle track je každý jako z jiného soudku sice, ale myslím si, že oba mají svý místo a velice fungují a pokud to lidi neznají, tak jsem přesvědčený o tom, že může jedna z těch věcí zaujmout prostě.
0: A proto jsme taky tady, že jo?
2: Proto jsme tady. My nejedeme trendy, píčo.
0: San bombu. Takže takhle. A bylo teďka pár koncertů, byl ten Redman, ty jsi minule říkal, že půjdeš na Redmana, nebyl
2: jsem
0: na Redmanovi.
2: Tam nakonec, makal jsem, ale
0: Já jsem byl na Miguelovi.
2: Jsem byl na Miguelovi.
0: To byla dobrá show, no. Taková zapomněl. Hodně rocková, hodně takový rockový aranže.
2: Líbil se mi stage design.
0: Stage design byl dobrý, měl tam auto. Jako dvouhodinový koncert v podstatě dal.
2: Wow.
0: Jako dlouhá show. A hodně jako v rockových aranžích, asi ho baví teďka jako hodně rock, až takový jako metalový. Merch byl takový metalový merch normálně. Takový ty prostě
2: kliky háky prostě, kliky, jak by řekla moje babička.
0: Kliky háky přesně, a já možná taky už dneska. Klasický metalový kliky háky. Ale koncert dobrý, no, profi prostě, kapela, super. Jakože jsem si i divil, že to fakt skoro 2 hodiny dál, jako dobrý a v zásadě dobrý sound. To jsem byl spokojený, no, jakože to jsem ocenil. A málo kdy vlastně přijede
2: takový
0: pořád jméno. Ještě A-listová, bych řekl, hvězda R&B jako do Čech.
2: No R&B obecně se moc jako nejde.
0: Takže dobrý, no. Jsem ocenil celkem. A bude tady teďka v tuhle neděli, než to zapomenu, protože bych to zapomněl potom říct. Bude tady v neděli, tuhle neděli, je to myslím v Cargo Galerii. Jameson, můj oblíbený R&B umělec z Detroitu, který tady už byl teď asi 3x nebo 4x. A bude tady opět tuhle neděli, já jsem to zjistil minulý týden teprve, že tady bude. Tak se budu snažit tam dorazit, ale tenhle týden je takový trošku jako plnější.
2: To je plnější,
0: diáři, takže uvidím, jak v neděli na tom budu, ale každopádně
2: Jamesona
0: se pokusím ještě tady zařadit do dnešního playlistu, protože to mám hrozně rád a je to prostě takový reprezentant takového toho alternativnějšího R&B, má vždycky skvěle sehranou kapelu.
2: Jsi říkal, že je z Detroitu?
0: A jsou to jako skvělý písničky prostě, který jako můžou fungovat vlastně napříč, že ta kapela někdy prostě je víc do roku, někdy jako je to víc funky, někdy je to víc takový, jakože fakt to jsou skvělý songy, on je hrozně šikovnej a vlastně dělá už hrozně dlouho, to je jeho první album, ta Priscilla, to vyšlo někdy, to je tak 2011 třeba něco kýho. Mm-hmm. Když to byl naposledy, tak jsem si to nechal podepsat od něj, to album, tak to tak
2: bude jako v Cargo,
0: podnášel jako relikvy.
2: Bude v Cargo?
0: Já myslím, že to je v Cargo, no. Myslím, že to je Cargo. Ty tuhle neděli...
2: Mám pár metrů od baráku.
0: 24. Jameson a já pustím tady, vyberu nějaký joint, který by mohl nalákat ještě, tak jenom abych se na to
2: zkusil. Vyber to a já, abych tomu něco doplnil, já jsem byl v Cargo Gallery poprvé před asi dvěma třeba měsíce na jednom koncertu a byl jsem vlastně překvapený, nic jsem o toho neočekával, ale byl jsem překvapený z toho, jak super prostor to je. Je to loď, to je nutno říct, je to loď, která kotví vlastně u Palačáku, nebo respektive na druhé straně od Palačáku, na Smíchovské straně a byl tam super zvuk a super prostor a super obsluha. Vlastně jsem byl jako po dlouhý době v klubu a cítil jsem se dobře po všech stránkách. Jako.
0: A to znamená super obsluha? Jako,
2: že přijdeš na bar a máš všechno hned a lidi se na tebe ještě usmívají. Jako, což většinou v klubu slyším většinou trošku ukradený, mně přijde. Jako, tam lítají drinky, zaplať, blablabla. A tam jako, mě bylo fajn i na baru prostě.
0: Ale a tak ono většinou na baru to je fajn, ale někdy...
2: To je fajn, ale někdy chceš vzít drinka i do hajzlu a tohle se mi tam nedělo.
0: Je to tam, je to v Cargo Gallery, takže jenom aby jsme se ujistili takzvaně a doporučuji. No, takže to tady vyberu ještě nějakou písničku a mám poprvé, když tady byl, tak byl v Kafe v lese, myslím.
2: OK.
0: Bylo to skvělý úplně.
2: No hele, když jsme u těch Mejdanů.
0: Mejdáč.
2: Tak včera.
0: Jo, včera, víš.
2: Byl Flowrider v O2 Areně, což já jsem do poslední chvíle ani nevěděl. Jo. Ano, pokud by to někdo z vás neviděl, tak je to rapper, kterýho já jsem naposledy, a to je asi moje chyba, nevím, slyšel v roce 2007, kde on tehdy byla totální star, jako celosvětová, s tím Blendem vydávali dost zásadní věci, si myslím, a i úplný vesničan, který přišel prostě na diskotéku někde v Uhříně vsi, věděl, kdo to je, protože tam hrál všude prostě tehdy. A já jsem včera koukal na tvý stories, kde ty jsi byl před prázdnou O2 arénou na nějaký zvukovce asi pravděpodobně. A psal jsem ti, kde to seš, co tam děláš, ty vole, proč tam seš, vole? A ty jsi mi napsal, že tam hraje Flowrider prostě.
0: Jo, tak včera jsem dával kratší set před jeho koncertem.
2: A bylo to dobře.
0: Bylo to dobrý, bylo to zábavný, bylo to takový zážitek, taková jako nová zkušenost. A bavilo mě to, no, a vlastně i ty lidi, kteří tam přišli také na začátek a v těch prvních řadách.
2: To mě fascinoval úplně nejvíc
0: tak celkem
2: na tom,
0: jako
2: to byli mladí lidi.
0: Byli a já jsem si to užil a vlastně v momentě, kdy jsem to vypínal, tak jsem si říkal, teď bych ještě dal třeba 20 minut, takže se do toho dostaneš trošku, začne tě to bavit víc a přece jenom jako trošku jsem nervózní předtím, protože v tvareně jako jsem hrál poprvé samozřejmě. A jo a nakonec on tam měl nakonec takových 10 000, jako tam
2: což
0: bylo.
2: Si myslím, že na tohle jméno je fakt hodně lidí tak jeho vlastně v rámci Prahy
0: hit,
2: nebo České republiky.
0: Tehdy
2: jako.
0: Jeho největší hit bylo to Low, že jo, prostě banger. A od té doby už to samozřejmě vygradovalo takový ty popovější polohy, už tam jsou takový ty Evropa 2 vibes.
2: To já ani nevím, protože já jsem vlastně skončil tady tím hitem tehdy a pak už vůbec nevím, co se dělo s ním. Jako.
0: Tak oni vlastně ty první dvě až skoro tři alba, což je dost, jsou úplně fakt skoro pure rapový, jako. Jsou tam nějaký ty momenty, ale vlastně máš tam featuringy prostě od Rick Rossu a takhle.
2: Přesně, ale tak vlastně, jsem se k němu dostal, přes tady ty jména, že jo. Jako.
0: Ale potom už jako, on už to vzal jako jiným směrem, ale dost asi nejzajímavější poznatek na tom je, že vlastně přece jenom už jako je to jako veterán, můžeš říct, je mu je 46. A
2: no, to vlastně ještě není zase takový veterán, ale jakoby jasně.
0: Ale víš co, ta první deska je fakt 2.8, to první album, chápeš, to dneska je...
2: Počkej, první je 2.8?
0: První je, myslím, 2.8, no.
2: Tak to jsem ho neposlouchal naposledy v roce 2.7, teda v tom případě, jestli první je 2.8.
0: Tak hele, tak můžeme se samozřejmě podívat.
2: Ale asi máš pravdu, já si myslím, že mi tehdy bylo 17-16, což by vycházelo. To vychází.
0: No, ale nejzajímavější na tom vlastně je, že ta... že ta, nebo dvě věci, on má prostě na Spotify 44 milionů posluchačů.
2: Wow. To je docela dost. V tom případě já jsem mimo, jenom to jde mimo mě, jako no. A první, myslel, že je zdechlej.
0: Mail on Sunday 2008, no, první album.
2: Mm-hmm, ok, ok.
0: No a nejzajímavější na tom vlastně je, že to publikum bylo hodně mladý.
2: Hmm.
0: A to mě překvapilo dost, že to prostě byli mladí lidi, hodně jako teenageři, prostě 20 plus minus. Hmm,
2: tak se prostě děje něco, co no, jde mimo no, mě a já to prostě no, už jenom nechytám.
0: Taky vlastně, jestli to jede na TikToku, nebo rádia to hraju, jasně, ale mladí lidi jako víš.
2: Právě.
0: No, takže, ale dobrý, byla to taková ta prostě,
2: on, ještě,
0: on jede takovou tu show, prostě Las Vegas, no, vibe, prostě šampaňský.
2: On byl showman už květiny, tehdy. Jako.
0: Je to, ale hele, velká kapela, ansámbl velký, tanečnice, takový prostě velký, umí to udělat, umí s tím pracovat, takže vlastně zábavná show, kterou prostě si užiješ jako party vibes, no, čistý.
2: Což je dobře.
0: Takže tak, a já se taky užil, takže bylo to dobrý. Bylo to cool.
2: Ještě dobrý zmínit pro lidi, co o tom neví, stejně jako já, tak on před tou akcí se oblíkl jako sekuriťák.
0: To je vtipný moment.
2: A vyšel ven mezi lidi před tu O2 arénu, kde se natáčel, předpokládal nějaký jako Google Glasses nebo něco takovýho, asi neměl mobil v ruce, podle těch záběrů to vypadá, že ne. A chodil mezi lidma a jako různě se s nima konfrontoval a zkoumal, kdo ho pozná a kdo ne, což mi přijde hrozně hezký, že prostě nepřijdeš jako superstar a nevystoupíš backstage na show prostě a pak nezmizíš, vole, a víš, ale uděláš tohle, to je strašně hezký.
0: Jo, ta interakce s těma lidma, prostě. No.
2: Že tě vůbec zajímá to, jaký lidi na tebe jdou někde v Praze, což ti může být úplně ukradený, jako prostě.
0: Jo, no.
2: To se mi na tom líbilo, tím se mě získal.
0: Jo, že tam je, to je fajn moment, určitě taky, no. To jsem,

0: nám dohrál Murda Beats. A to je opravdu jako Murda, ten beat. To jako je
1: Murda.
0: Wake Em Up. To je o mně dneska. Trošku, ale no, tak Murda Beats samozřejmě, to říct, taková jako říct, záruka kvality je takový blbý kliše, ale on prostě je strašně šikovnej, no. Není v takém hypeu asi, jako byl před pár lety, ale...
1: No, byla doba, kdy produkoval Migos věce a tehdy podle mě jako by vyletěl nejvíc a byl nejvýraznější.
0: Jo, jo. A bylo to něčím přelomový, ten sound, jo, tak. A dneska samozřejmě jako už jsou třeba mladší, energičtější a tak, ale tohle je samozřejmě
1: to byl
0: smrťák,
1: perfektní beat,
0: no.
1: Podle mě.
0: Jo, jo. Takže to bude určitě jeden z těch, i když to není úplně z brusu nová věc, už je to starší,
1: je
0: lehce.
1: Je to asi 3/4 roku zpátky, jo, jo. Co to vyšlo, byl to single s Rage the Kidem, který vlastně se neobjevil na žádný desce, vydali spolu single jen tak a já vlastně mám rád Murdu i Rage the Kida, ale přijde mi, že oba vlastně mají podobný problém, jestli to vůbec je problém ve smyslu, že jsou dobrý, ale vlastně tak trošku zapadli a tady ten single, když tehdy vyšel, jak jsem si říkal, jo, shit, vole, máte to za mnou, jako dobrý, vole.
0: Hele, jako prostě je to čím dál tím víc těžší, no, asi jednak jako držet tu laťku, se to nejde, není možný, podle mě. A prostě máš trendy, SD Kidy, se to přelejvá nahoru dolů.
1: Což je zároveň to krásný na té hudbě. Jako,
0: ne, to já to říkám jako pozitivně.
1: Já vím, jasně.
0: Tak,
1: já vím.
0: Myšlený. A tak, takže vlastně to se děje, no, tam takhle normální. Byla tam taky Amara Dior, Papi, to je taky dobrý joint.
1: Jo.
0: To je bomba.
1: Že jo, viď? Hele, to je holka, kterou poslouchá 2000 lidí měsíčně.
0: No,
1: já jsem si říkal, že je nutný jí sem vzít, ale dobře, že jsi to načal. Já jsem si prošel její profil, tady ten track mě baví nejvíc, ale jako pokud kdokoliv z vás hledá interpreta nebo interpretku, kterou nikdo nezná a je fresh, tak je to tady ta holka, jako, a na to bych se soustředil.
0: Hezky. Tak proto tady je Sambom, opět dneska připomínám, jo? Samozřejmě.
1: To je naše role.
0: Ano. A taky tam byl Southside, Drive Thru.
1: Taky starší věc, už asi dva, tři roky možná. Já jsem ji tady hrál, když jsem tady začínal v tomhle pořadu.
0: Taky Shy Girl, True Religion, anebo už zmíněný Crime Mob, Knock If You Buck, samozřejmě a Cool Kid, Lost in Space.
1: Zásadní věc, jak svině. Pro mladší posluchače doporučuji pustit se celou desku Black Elvis.
0: Ten Black Elvis, co to je za rok?
1: Hele, to je podle mě 96.
0: Jo,
1: 6, myslím, jo. No,
0: okay.
1: Co myslíš ty?
0: Já si myslím, že třeba 8, 9, ale nevím, no.
1: Možná, nevím, taky nevím vlastně, okay. Jako, ale je to prostě druhá polovina 90. let a...
0: Ten cover, já se pamatuju.
1: Cover je geniální a já jednou začal si tuhle desku pouštím, jo. A vlastně čím jsem starší, já jsem tu desku objevil v době, kdy jsem třeba neuměl anglické, byl jsem děcko a vlastně jsem tehdy ani úplně nechápal ty beaty, ale fascinovalo mě to. A čím starší jsem a tu desku poslouchám vlastně pravidelně, tak mně přijde, že pokaždý mi to tam otevře jako nějaký moment, který já jsem tam třeba dřív nezachytil, a je to dobrá deska. Pro lidi, co mají rádi hudbu a rádi se v ní rapou, je to dobrá deska, podle mě. No,
0: no jasně, to už
1: není
0: je...
1: Není to pro prvoplánního posluchače.
0: Tak on byl prostě takový underground king, no?
1: On je underground king, nebo prostě, no. A bavili jsme se nedávno s Hackerem právě o tom, že je vtipný to, jak jsou takový ty dokumenty jako Hip-Hop Evolution a vůbec teďka vzniká spousta takových těch jako retrospektiv, tak on není nikde zmíněný, ten člověk. Ale strašně zásadní. Ale strašně. Takže pokud nás poslouchají nějaký mladý lidi, který ho neznají, dejte si jeho desky, stojí to za to, je to vtipný a totálně svobodný, jako. A hudebně perfektní, podle mě.
0: Svobodný je to přesný slovo.
1: Svobodný je to slovo, no.
0: Jo, jo. Na tom je slyšet prostě pořád,
1: jo.
0: Po těch letech.
1: Jo. Jo.
0: Jak je to úplně odproštěný od všech.
1: Mrdá na všechny a na všechno prostě. A to je super na hudbě, když tohle to někdo dělá.
0: Přesně. No, takže nás čeká tak poslední vlastně ještě tak 40 minut tady dnešního Soundbomb. Taková mixáž různá, zase ještě novýho Rick Rossek, Mix in Miami, to prostě podle mě je podlouhý,
1: ale bro,
0: jeho velký hit.
1: Ještě než to pustíš, já bych ti tady udělal promo, protože ty zítra, ne zítra, v sobotu, dneska je středa, takže v sobotu
0: Ano,
1: kolikátýho je sobota, mi řekni?
0: Sobotu je 23. 23. A děláme opět
1: Krymská.
0: Korzo Krymská, což je taková pouliční party na ulici Krymská.
1: V sobotu má být Krymská, jestli někdo z vás neví, je taková ta ulice, která předěluje vlastně Vršovice a Vinohrady. Má být v sobotu velice hezký počasí a já vždycky, když vidím fotky a videa z Krymský, tak to tam žije, takže jestli nemáte v sobotu co na práci, má být hezky, jděte tam, bude to mejdan prostě uprostřed ulice, bude narváno, bude tam super jídlo a super hudba.
0: Hezky jsi to řekl. A je to úplně nahoře vlastně na začátku Jam & Co Stage.
1: Jo.
0: Budu tam rád. Já, Mike Traffic, Ners, bude tam live show od Maniaka anebo od Iron Capa a tak dále. A bude tam se mnou hrát ještě Josef Bayer, tak uděláme takový back-to-back set taneční, no tak různě prostě.
1: Dá se Filip celý den i s dětmi určitě, že
0: jo? Rozhodně, tam je to
1: děti friendly, psy friendly.
0: Jo, všechno friendly.
1: Dejte
0: pivo
1: to,
0: friendly.
1: Ta ulice má atmosféru, pivo friendly.
0: Takže v sobotu se vidíme tam a pokecáme takzvaně.
1: Yes.
0: A tak, takže to je dnešní Soundbomb a vybereme nějaký ty songy ještě, ne? Lehce.
1: Vyberme.
0: Chief Keef, já bych možná teďka dal ještě bych možná... A to Chief Keefka asi dáme, no.
1: Kde Chief Keefka?
0: Chief Keef. Jdeme na to. Soundbomb Radio 1919.
1: Yeah. This is Glow Gang on Phone and Radio. I looked the devil right in his ass.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

Rádio 1, Světlo v lese.

0: soul.
1: Ew.
0: Legendary.
1: Ew.
0: Underground.
1: Ew.
0: Music.
2: Rádio 1. Zátiší slaný žit.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze,
1: co,
0: v Liberci,
1: pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

0: Rádio 1, Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.

0: Počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.
3: Hey, I need a look. Let's dress me up. Let's try this one.